0: Break.
1: Míša,
0: Roman,
2: DJ Baselicker,
1: Lenka,
3: Honza,
4: Fendi,
1: Soňa.
5: Kiss Party Live.
6: Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: se vstává jedině na Kissu. Kde jsi to, prosím tě, slyšel, ten song, kde jsi se s ním setkal?
1: Sledoval jsem Eurovizi, že jo, a právě soutěžil s touhletou písničkou jeden Estonec.
0: Teď všichni dobře poslouchejte, Mára tam slyší dokonce celou dlouhou českou větu a jdeme na to.
2: Mám to maso, něco pako.
3: A s tabákem možná?
0: Tak schválně, Máro, co tam máme slyšet?
1: Čau Bela, mám to maso, nám dej ho tu, ty pako.
2: To je dobrý.
4: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: tahle soutěž vám bude vonět. Máme pro vás voňavé balíčky produktů od Puella v hodnotě 5000 korun. Jak vyhrát? Jak vyhrát? Stačí najít logo Rádia Kiss na webu puellavonie.cz a po naší výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Začínáme už v pondělí na Rádiu Kiss.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: Připravte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
0: Rádio Kiss počasí.
4: Dnešní den bude s oblačností, občasným deštěm a nebo s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu vyjasňovat. Vítr zafouká mírný západní rychlostí do 8 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni.
5: Nádherné ráno. Nádherné ráno. 7 hodina tady. To by mě zajímalo, jak se máte. Takhle v 7 hodin. Asi prší. Předpokládám, že máte mokro. Teďka, když otevřete okno, tak si budete říkat, ježiš. Ježíš, kde mám pláštěnku, kde mám deštník, kde mám holinky? Tak ale každopádně mělo by to ustoupit v průběhu dnešního dne, ty deště. Tak uvidíme, zeptáme se našich posluchačů, jak je u nich teďka po ránu. Čau.
6: Ahoj, ahoj, prší, prší právě.
5: Jen se leje, jak se říká, viď?
6: Ano, ano, samozřejmě.
5: A odkud voláš?
6: Z Prahy 6.
5: Praha, tak to můžem potvrdit, to je víceméně i moje lokalita, kde jsem teď, takže potvrzuji, stvrzuji, Praha leje jako z konve. A plány na dnešní den máš jaký?
6: Jdeme se projít, právě chceme jít do jeskyně, do nějaký, no, se projít, takže uvidíme, jak to bude, jak se to vyvíjí.
5: Ideální místo, ale kam se schovat před deštěm, je jeskyně, vidíš to?
6: Nebo pod deštník, ale.
5: Nebo pod deštník ještě.
6: Takže
5: takhle deštník už, a do té jeskyně musíš koupit vstupný samozřejmě. Myslíš třeba koně pruské jeskyně?
6: Právě na džvánu je taková ukrytá.
5: Ukrytá na džvánu, jo. A je to jakože ofiko, nebo to jakože tam budete chodit s baterkou a bádat vůbec, kde je vchod a kam se tam dá vlézt, víš, aby potom vás nehledali zítra?
6: No právě uvidíme, kdo si tam troufne, no.
5: Tak
6: kdo
5: prosím tě, kdyby jsi se do zítřka nedovolal, kdyby jsi se zítra ráno nedovolal, tak spustím poplach, jo, po tobě.
6: Co? Budu s tím počítat.
5: Jo, tak se mě krásně, ahoj, čau, čau. Kdo pak je s námi dál? Zeptám se našich posluchačů. 210-323-323, čau. Než se jako zalekl, tyjo. A, že by všichni se normálně podle mě schovali před deštěm pod deku. Halo, Radio Kiss.
7: Ahoj, to je Ivan.
5: Tak tady slyším Slovensko, Ivana ze Slovenska. Jak máte na Slovensku?
7: Já jsem na jednotce pri hlave, akurát.
5: Ty jsi takový ten Slovák, jak žije v Praze.
7: Ne, já jsem kamionista, čám z Holandska, to mám už konečně.
5: Kamionák, takže jezdíš všude možně a teďka asi předpokládám, počkej, já slyším ten rambajs tam kolem tebe, to bude déšť, jak...
7: Je. Slunečko, 14 stupňov, suchá diálnica.
5: Počkej, fakt?
7: Pri hlave, presne, 14 stupňov, pekne slunečko. V Prahe bolo aj na Vysočine a teraz v Jihlave je pekne sucho.
5: Počkej, a to je zajímavý, že v Praze to je Mordor normálne, teďka, až se kouknu tady
7: na... Startoval som zo zdi a tam pršalo jak blázon a tu pri hlave je sucho, 14
5: stupňov. Ale to je fakt zajímavé, že já se koukám z okna a říkám, to počasí, který, nebo to, co vidím teďka z okna, ty mraky, říkám, to nemůže být nikde lepší, to je takový, to jak je zataženo kompletně a jenom o 100 km dál mi chce říct, že krásný sluníčko.
7: Ano, je, ano, krásně, modrá obloha.
5: Dobrý, dobrý, dobrý, no tak děkujeme za informaci, takže musíme všichni do Jihlavy teďka.
7: A jsme na Slovensku, tam máme nejkrajší.
5: Nebo na Slovensku, přesně, tam je vždycky hezky, na Slovensku. Tak ahoj, čau.
7: Ahoj, čau. Ahoj.
5: Zdravíme šoféry, kteří jsou s námi takhle po ránu. Do Třetice, krásné ráno, komu přeju?
8: Jirka z Olomouce, ahoj.
5: Jirka Olomouc, jaký jsou plány, Jirko, z Olomouce na víkend?
8: Musíme rychle ujet z Olomouce pryč, protože se tady běží půlmaraton.
5: Aha, no tak to chápu.
8: Ale krásně tady svítí sluníčko a je po dešti.
5: Tak to se bude ale běžcům dobře běžet. Čistý vzduch.
8: Tak to přesně tak, jak říkáš.
5: A kam máte namířeno, že ty nepoběžíš, ale počkejte, já taky poběžíš. Ty budeš utíkat před těma běžcema
8: Já budu utíkat před tím zmatkem v Olomouci a jedu, k moje kamarádka má významné jubileum.
5: Aha.
8: Tak jdeme pogratulovat, jak se říká u nás, nebo u vás v Praze popřát.
5: Popřát. A máte nějaký hezký dárek sebou?
8: To si píš.
5: Nebudem prozrazovat samozřejmě, ale třeba bys mohl jako naťuknout. Víš, našim posluchačům třeba jdou taky na oslavu a stále ještě nemají nakoupený dárek.
8: Takže Romša má ráda alkohol nemenované značky.
5: Aha.
8: A tímto ji chci pozdravit. Ona teda neposlouchá a dopředu ji poblahopřát.
5: Tak dobře, tak děkujeme, že jsi ozval a užijte si to moc. Bude to jistě lepší, jo, než být v tom zmatku v Olomouci, jak říkáš.
8: Jinak je to pivo místní značky.
5: Dobře, dobře, tak jo, tak se mě krásně, díky, že jsi zavolal, čau.
8: Děkuji, ahoj, ahoj.
5: Na Kisu s vámi Martin Hovorka, všechno je připravený, muzika jde hrát a my vám přejeme dobré ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy till I come.

Posloucháte Radio Kiss, já bych hnedka věděl z kraje dnešního rána o jedné aktivitě, kterou můžeme konat úplně všichni, pokud máme v blízkosti svého bydliště nějaký les. Ono nám teďka pršelo několik dní, neříkám, že hodně, neříkám, že všude, ale nějaký kapky spadly, někde víc, někde míň, jo, ale tak jako viděli jsme, že nějaký déšť se koná, že přátelé budou růst houby, ne? Se přece říká, že roste jako houby po dešti, takže budou růst houby. Já si myslím, že normálně pro hříbky do lesa můžeme pomalu vyrážet. Jestli se třeba ozve nějaký jako houbas, že by nám třeba řekl informaci, jak dlouho po dešti to trvá, než začnou růst první houby. Schválně. Jenom dávejte teda pozor, co sbíráte. Ne každý je jako opravdu poctivý houbas, který se tomu jako vyzná se v tom, protože potom jsou taky houby, které se dají sbírat jenom pouze jednou, jo? Že jsou jedlí jenom jednou, že jo? Taky ty červený s tou červenou hlavičkou. Tak na ty pozor, jen tak na první dobrou, jo? Oni samozřejmě i ostatní jako můžou být samozřejmě závadný, ale jestli tady nějaký houbas, který se v tom vyzná, tak jestli by nám mohl říct, kdy začnou růst po dešti první pořádný poctivý hřiby, to nás zajímá. Tak a jinak samozřejmě apka Kisu, tam směřujte vaše nápady, co se dá dělat o tomto víkendu. To, že pršelo, neznamená, že bude pršet celý víkend. Naopak bude svítit sluníčko. Jak jsme tady slyšeli, v Jihlavě, v Olomouci už svítí. Věřím, že se přidá i zbytek České republiky. Tak mějte dobré ráno. Radio Kiss.

0: Tak vstávejte, je 7.25, všichni známe samozběr jahod, ale takový samozběr třešní, o tom se málo kdy mluví, tak poslouchejte dobře.
1: Kiss Active Weekend.
0: Já vás chci pozvat na třešňobraní, které začíná počínaje dnešním dnem, a to dokonce v Praze, v jedné třešňovce, která se nachází kousek od zastávky spojovací. To je vlastně konečná zastávka, konečná tramvaj, tam smyčka, je tam vrch třešňovka a na tomto vrchu je sad. A pozor, tady to všechno začíná, protože tu chystají jednak ovocnou slavnost, ale to až na příští víkend. V rámci té ovocné slavnosti samozřejmě tam bude i třeba kurz, jak se vaří marmeláda z třešní, k tomu tam budou dělat táboráky, rozlejvat pivo a tak dále. Ale do té doby, teďka od dnešního dne, ten celý týden, tam můžete jít na třešně. A je to zdarma, pozor, takhle, jako zase jo, něco se platit musí, a to pro nájem žebříku a pro nájem košíku. Jo, to je o tom je ten for, samozřejmě, sbírání třešní, samozběr třešní, oni vám pronajmou žebříček, košíček a vy potom už můžete sbírat do aleluja, trhat do aleluja. Takže jestli máte rádi takovou aktivitu les po stromě a trhat si z větví třešně, tak přátelé, tady můžete zabodovat, to znamená vrch třešňovka, konečná stanice metra spojovací, je to v Praze, takže si můžete udělat klidně výlet, a ačkoliv jsem tady už jako říkal, že v Praze zataženo, tak i v průběhu dnešního dne se to krásně vyjasní a odpoledne už bude jako malované. Pokud byste raději do zoologické zahrady, máme tady tip, co v zoo Ostravě. Terka ví víc.
2: Máme pro vás pozvánku do ostravské zoo, kde se dnes koná tradiční medobraní. Pro malé i velké návštěvníky budou připraveny rozmanité včelí aktivity, u kterých se dozví, k čemu se používá medomet, jaké všechny profese zastane včelí dělnice během svého krátkého života, jestli mají všechny včely žihadlo a další zajímavosti.
0: Samý zdraví věci, med, předtím třešně. Třeba nás někdo pozve na nějaký pořádný burger v rámci nějakého food festivalu. Uvidíme, k tomu se jistě dopracujeme. Jestli máte tip na to, co se dá dělat v průběhu soboty, nechte nám vzkaz přes appku Rádia Kiss a pojďte si s námi zavysílat.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: No já být policajt. A říkám si, jo, a ty s takovým fárem tady jedeš, jo, a SPZka za desítku, a pojď sem, kamaráde.
2: A moc se mi líbí zpráva, kterou jsme dostali od Nelly.
3: Chci vám poděkovat, jsi zrovna akorát měla kontrolu, policajti se smáli, až by paní jíte, že posloucháte Kiss, my totiž taky, a smáli se, mávali, takže super, moc vám děkuju. A ještě si poslední tu písničku budete hrát a normálně si vás aj tam zapli, jako jo.
4: Hezký. Jo, to je krásný.
5: Nelčo, tak to 5 kilo, co by ti vzali, nám pošli, jo?
0: Ranní Kiss od 6 do 10. No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: 3:45, ladíte Radio Kiss a naši posluchači jsou s námi od brzkého rána. Ahoj!
1: Dobré ráno, Marti, tak já už jsem vzhůru od 6 hodin, venku svítí sluníčko a pracuji u nás na zahradním domku. Takže přeju všem kysákům krásné sobotní ráno, měj se, ať tě to dneska utíká, ahoj.
0: Děkujeme moc, zdravíme někam k Jihlavě, mám takový pocit. A mám tady i zprávu od Jirky, který nás zdraví z Moravského Krasu. I tady je 16 stupňů aktuálně a Adzuro. Tak moc zdravíme vás všechny, kdo už se třeba začínáte opalovat aktuálně. Víkend bude sice se sluníčkem, ale bude i jako lehce foukat, takže ty teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Ale pozor, jestli už vám chybí klasický letní tropy, navíc nás čeká vlastně příštím týdnu první ofiko letní den. Takže pozor, přátelé, příští týden, příští víkend bude až 35 stupňů Celsia. Takže jestli máte teďka vyndaný nějaký ještě třeba, já nevím, podzimní, zimní, ne zimní, no i když včera jo, včera jsme dělali mejdan v Kamenici u Prahy a já jsem tam byl regulárně v zimní bundě, říkal jsem, nenechám nic náhodě a byly tam i holky, co říkali, že mají na sobě lyžařský bundy. Takže jako jestli ještě máte nějaký takovýhle oblečení do chladných dnů, teď to rychle vynoste, už to ani nedávejte prát, to ještě počkejte pár dnů. A jakmile se oteplí někdy středa, čtvrtek, tak potom už můžete tohleto oblečení do chladných dnů hodit do pračky a vytáhnout jenom něco opravdu letního, třeba holky ideálně v tangách. Jako 35 stupňů, tam se nevyplatí nosit nic jiného. Radio Kiss. A pozor, tohle už je David Guetta pro dobré ráno. Die Livin'.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuálně teď v 8 hodin ráno dálnice D2 velký špatný, protože na 11. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladních vozidel, k tomu následný požár, takže se odklízí a tak dále, vyšetřuje nehoda. Takže dálnice D2 aktuálně mezi 11. a 3. kilometrem mimo provoz, a to v obou směrech, probíhá odklon, tak s tím kysáci počítejte, a aktuálně pokud vás čeká cesta po dálnici D6 ve směru na Prahu, tak mezi 25. a 16. kilometrem je také mimo provoz, protože zde probíhají práce na silnici a je potřeba to vzít objížďkou, tak s tím počítejte, a jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss, ať víme, jak se vám aktuálně jede. Děkujeme. Just the-

0: Radio Kiss počasí.
1: Dnešní den bude s oblačností, občasným deštěm anebo s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu vyjasňovat. Vítr zafouká mírný západní rychlostí do 8 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni.
2: Od byla 8 hodina, s vámi je na Kisu Martin Hovorka. Mám pro vás gazolínu a tady už jsou Silver a Pecka Forever in Love. Dobré ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Opět bude hezky, dokonce příští víkend nás čekají tropy. No a přátelé, tady by se hodilo zabrousit do našeho Kiss Shopu.
1: Kiss Shop Rádia Kiss.
0: Musíme připomenout, že my v našem Kiss Shopu máme kysácký pultr. Ale pozor, třeba někdo z vás holduje malýmu pivku. Mě vždycky, já nevím, jestli to je pravda, protože nejsem jako pivas, jako nějaký prostě, že bych se v tom úplně vyznal, ale mě vždycky říkali kamarádi, ať si objednávám malý pivo, že to strašně jako... mi to trvá, než to vypiju to velký. Tak říkali, a potom tě bude bolet hlava, protože ono jak to zvětrá, tak tě z toho bude bolet hlava. Takže si objednávej prostě malý pivka, jo? Pro tebe ideální malý pivka. Takže i na ty jsme mysleli, na vás, co holdujete spíš menším rozměrům půl litru, proto máme kysáckou třetinku. Tam si krásně rozlijete tu plechovčičku na dvakrát, si myslím. Jo, tak zhruba, jako když ještě trošku vošidíte, ale je tady i kysácká třetinka k dispozici. Vypadá to fakt skvěle. Vygravírovaný kys na této samozřejmě sklenici a tou se můžete osvěžovat celé letošní léto. Takže zaměste na Kiss Shop, no a vzhledem tomu, že se nám blíží doba, kdy se budeme jezdit opět opalovat a budeme se válet u těch přehrad rybníků, tak je tam i krásná kysácká osuška, se kterou na pláži skutečně zazáříte. Takže přes webkys.cz rovnou na náš Kiss Shop a k tomu si dejte i další muziku, kterou vám servírujeme takhle pěkně po ránu. Za malý moment nás čeká Sam Feld, taky Cure z 90. Ovšem tady už je Martin Garrix.
1: Radio Kiss.

0: KISS Active Weekend.
1: Dobré ráno, blíží se 8:30. My jsme se tu před hodinkou zmínili o tom, že se bavíme o samém zdravém jídle a že by to chtělo trošku narovnat, že by to chtělo nějaký třeba burger nebo nějaké místo, kde bude probíhat food festival, kde bude výběr rozmanitý. No a obratem se ozval náš posluchač, který ví o skvělém guláš festu, tak kde pak se to koná a ještě kolik tam budete mít gulášů? To je důležitá informace.
2: Čau kysáci, rád bych vás pozval na guláš fest do Ořechova v okrese Uherské Hradiště. Je to tuto sobotu od 12 hodin, přijďte ochutnat 10 druhů gulášů, 5 druhů piv z menších pivovarů, pro děti je vstup zdarma, připravený skákací, hrát, malování na obličej, další aktivity. Neváhej a určitě přijď, těší se motorkáři z Ořechova, čau.
1: Moc zdravíme, Guláš Fest, zdravíme na Uhersko Hradišťko, nechte si chutnat a vemte sebou určitě děti, protože tam bude zábava pro ty nejmenší samozřejmě připravená. No a pokud byste chtěli zažít den s policií, tak vás zveme právě teďka do Prahy. Poslouchejte Terku.
3: V Praze na Letenské pláni se dnes koná 16. ročník akce Den s policií České republiky. Seznámit se tam můžete s technikou a vybavením nejen policie, ale také záchranné zdravotnické služby, hasičského záchranného sboru a armády České republiky. Pro děti jsou připravené soutěže, skákací hrad, klouzání na pěně a další aktivity.
1: Moji známí na tento Den s policií chodí každý rok, vždycky se to koná takhle v polovině června a odchází nadšení. Pokaždé je to prý trošku jiný a hlavně je to strašně zajímavý, takže jestli jste v Praze nebo v okolí hlavního města, Letenská pláň, den s policií, věřím, že si odnesete minimálně nějaký ten zážitek. Samfeld, Coldplay, to je další muzika a jestli máte taky nápad, jak trávit tento víkend, nechte nám tip přes apku Rádia KISS. Díky.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio.

0: uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka zavolat co nejrychleji do studia. Začínáme už v pondělí na Radio Kiss.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně CZ. Puella. Puella. Puella.

Ladíte Radio Kiss, já vás teďka vezmu na výlet do Barcelony. Teďka se hodně mluví tom největším chrámu Sagrada Familia a musím teda říct, že tam mají stále ještě práce jako na kostele. Pořád to ještě nemají hotový. Ne, já jako vždycky, když za poslední roky člověk přijel, ne za poslední roky, za posledních 100 let, když přijel někdo do Barcelony a chtěl se podívat na tento chrám, tak vždycky u něj byly jeřáby. Ale teď je takový okýnko, že tam pár dní jeřáby nejsou, protože jim se podařilo, je to teďka zrovna 100 let od úmrtí Gaudího, to je ten týpek, co to navrhnul, to je ten chrám. Jo, ono to vypadá trošku jak rozteklá svíčka, ono to vypadá, ten chrám, když tomu přicházíte, jako tekoucí svíčka, ten vosk takhle po krajích svíčky, tak takhle já jsem si vlastně vybavil, že vypadá tento chrám. No a je to 100 let, co zemřel ten Gaudí, co to navrhnul, tak oni teďka prostě u těch 100 let to chtěli nějak jako dostavět, to se jim ještě nepodařilo, protože pořád jim ještě nějaký 4 věžičky tam zbývají dodělat, ale ta nejvyšší, teď tam k tomu ještě dali nějaký jako kříž na tu nejvyšší věž, vypadá to fakt jako monstrózně, tak ta je hotová, dokonce tam přijeli papež, aby jim to posvětil celý, ale přátelé, to jsem chtěl říct, za malý moment vám prozradím, že ten Gaudí zemřel, že jo, před 100 lety. Ale jak se to stalo? Že ta událost se teda úplně mě se mrazí, jak se podařilo Gaudímu zemřít, tyjo. No, každopádně, kdybyste chtěli tu Sagradu vidět, tak teďka to jde bez jeřábů, teďka chvilku nestavěj, jak slavili tu dostavbu té nejvyšší věže. Já jsem konec konců dal k sobě na Instagram teďka video, a tam byl loni, když jsem z toho byl úplně paf, z té Sagrady, tak se můžete mrknout na ten příchod. Vy tam přicházíte jakou boční uličkou do prostředka Barcelony, jo, vyjdete jak na Staromák, kdybyste šli. Křoví, tam prostě nějaký prostě tohle, park, najednou uděláte 2-3 kroky a teď se před váma zjeví monstrum. Uprostřed města je to velký asi jako 30krát chrám svatýho Víta. Úplně na to koukáte, jste malej proti tomu. Tak jsem to dal teďka k sobě na Instagram, jenom ten příchod, puste si to, Marty Hovorka Instagram, třeba vás to nakopne k tomu, abyste si udělali výlet. Tam jsou jeřáby na tom videu, prosím vás, protože loni tam ještě stavili. Teďka mají chvilku pauzu, než se vrhnou do té dostavby. I když nemají prej nějak peníze, prej vybírají lidi sbírky různě a tak dále, takže teďka chvilku čekají, až zase něco vyberou, aby mohli postavit zase nějakou další věžičku. Tak jim držíme palce, aby konečně tady tu stavbu, ne století, ale 200 letí konečně dostavili.

Máme 8:45, posloucháte Radio Kiss, bavíme se tu o Sagrada Familia, o tom největším chrámu na světě. Teďka dokončili tu největší věž tohoto chrámu v Barceloně, 172 metrů. A tak se z toho vlastně stala nejvyšší kostelní věž na světě. To jsem říkal. Jinak, přátelé, co je zajímavé, že oni to staví už od roku 1882, kdy to ten architekt španělský Antonio Gaudí navrhl. 1882 to začali stavět. A stále to nemají hotové. Ale co je zajímavé, staví to více jak 100 let, že jo? A teprve v roce 2019 dostali stavební povolení. Oni to stavěli prostě desítky let bez stavebního povolení a konečně v roce 2019 úřady napravily historickou anomálii, protože už to prostě chtělo mít nějakým způsobem na papíře. Štempl, razítko. Teď jsem ještě četl, že oni tam nějak mají stavět podle nějakých těch plánů toho Gaudího. Schodiště, ještě nemají hotový schodiště k tomu chrámu, nějaký jako monstrózní, a že budou muset prej zbourat asi, já nevím, baráky pro 10 000 lidí, aby tam to schodiště mohli udělat. Samozřejmě Barcelona se bouří, nechce se nikomu z domu, že jo, ale prej Gaudí chtěl schodiště. No, každopádně španělský architekt Gaudí, to je docela jako zajímavá postava, protože on to byl mistr svého jako řemesla, hlavní představitel katalánského modernismu, jo. Nespokojil se s obyčejnými křivkami, navrhoval sloupy připomínající stromy, detaily na těch stavbách, inspirované zvířaty či rostlinami. Každopádně, jak on zemřel, že teďka se slaví 100 let od jeho úmrtí, tak si představte, že on se šel podívat v roce 1926, což bylo zhruba 44 let poté, co už se stavěla ten chrám, tak se šel podívat, jak probíhá stavba. Jel tramvají k tomu chrámu a přecházel silnici a srazil ho tam nějaký auto nebo nějaká jiná tramvaj. Že on se šel podívat na svoji stavbu, jak to dělníci stavějí, nedal pozor a bum, srazil ho tramvaj nebo auto tam prostě před tím chrámem na tom prostranství a byl konec příběhu této osoby. Takže teďka to staví podle těch jeho plánů. Tak hodně se o tom mluví, proto jsem toto téma otevřel. Třeba jsem vás teďka opravdu nalákal sejet podívat do Barcelony. Hezkej vejle to může být. Letenky tam seženete za pár, když na to kouknete.

Posloucháte Radio Kiss? Já jsem věnoval půl hodinu toho našeho vysílání katedrále Sagrada Familia, kterou stále ještě staví v Barceloně a ještě to bude asi nějaký pátek trvat. Říkají, že tam mají práce jak na kostele pořád. Tak. A u této příležitosti, teď už to chápu, já jsem tady o tom mluvil asi před 14 dny, že Lego vytvořilo model této katedrály, že obsahuje 12 000 kostiček. Říkal jsem si, proč zrovna teďka přicházejí tady ze Sagradu. A teďka už to chápu, že to Lego s tímto modelem vyšlo právě v době, kdy dostavili tu nejvyšší věž a tím pádem se Sagrada stala nejvyšší stavbou na světě tohoto typu, jako katedrála, jo. A mně jako napadá, že Janička by to tady napsala. Janička mi napsala: Martine, měl by si říct posluchačům, že Lego navrhlo model této katedrály. Mně v této souvislosti, protože tu katedrálu ještě nemají dostavenou, tak mě vlastně napadá taková jako glosa, pointa, že možná, kdybych si teďka koupil tu stavebnici toho Lega s touto katedrálou, že to možná postavím dřív, to Lego, tu stavebnici, než oni to budou mít dostavený v reálu. Krásné dobré ráno vám všem. Radio Kiss. Víte, co mě napadlo? Mě napadlo, že oni by to vlastně mohli dostavit z Lega, tu katedrálu. To trvá strašně dlouho, jak jsem říkal, práce jako na kostele, že by to mohli normálně dojet z těch kostiček z Lega, jo. Ten zbytek. Pro ně by se ten Gaudí obracel v hrobě dole.

0: Takže přátelé, dálnice D1, D2, křížení u Brna. Už takhle je to velký špatný, ale pozor.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: K tomu všemu se přidala ještě uzávírka D2, protože došlo k dopravní nehodě a to tím pádem znamená, že mezi 3. a 11. kilometrem D2 se nejezdí v obou směrech. Dva nákladňáky v sobě, hořelo to tam a tak dále. Takže se jezdí objízdnými trasami a ty jsou ucpané, hodinové kolony, takže boží dopuštění teďka u Brna. Takže jestli můžu něco poradit ze své vlastní zkušenosti, vemte to raději dálnicí D52 směr Mikulov a pak to nějak vemte přes Moravu, přes ty vesničky zpátky na D2, ale jako sjíždět na dálnici D2 u D1, nesmysl, holej nesmysl aktuálně, tak s tím počítejte. No a v případě, že jedete po dálnici D6 z Varu na Prahu, tak mezi Lány a Velkou Dobrou je uzavřená tato dálnice. V opačném směru se jezdí pouze jízdním směrem, jedním jízdním pruhem, takže i tady jsou problémy. Tak s tím počítejte na svých cestách a jestli máte i vy informace z té své trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss.

0: 2, 3, 4.
1: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Radio KISS. Počasí.
4: Dnešní den bude s oblačností, občasným deštěm a nebo s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu vyjasňovat. Vítr zafouká mírný západní rychlostí do 8 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni.
5: Devátá hodina odbyla, já jsem Martin Hovorka, mám pro vás ISMC a taky Meghan Trainor, hezký víkend.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: Krásné dobré ráno, máme lehce po 9. hodině, někdo už má třeba dopoledne. V každopádně my pro vás vysíláme už od 7. hodiny. A přátelé, mně se teďka stává poslední dobou velice často, že se úplně udivuji, kdo všechno už je v 7 ráno o víkendu vzhůru. My tady totiž vždycky v 7 ráno, nebo já tady vždycky nabírám takový jako telefonáty, jakože máte možnost zavolat 3 první telefonáty nového dne a já jsem si nedávno uvědomil, kdy jsem to začal praktikovat, tyto telefonáty. Bylo to v době covidu, že tenkrát se nechodilo tolik do práce, třeba jsme týden vysílali, pak jsme týden seděli doma, aby jsme se jako v těch týmech pracovních nepotkávali. A já, jak jsem byl týden doma, tak jsem se strašně těšil, úplně jsem byl nadržený na to vysílání. Tak já jsem chodíval vysílat už o víkendu před 7. hodinou, že jsem prostě týden mi to chybělo, takže jsem už třeba tady byl ve 7:45 a telefonoval jsem si s váma tenkrát. A pak tato vlastně rubrika přetrvala až do dnes. A já jsem si vždycky říkal, to v 7 ráno, to jsou opravdu první posluchači, maximálně nějací, co jdou pro rohlíky nebo jedou do práce. A poslední dobou se mi stává, že třeba někde jsem na diskotéce o víkendu a lidi mi říkají, tyjo, my jsme to slyšeli, jak volal ten pán, jak říkal, že prostě mění to kolo v 7 ráno. Nebo jak volala ta holčička, jak šimrá toho tátu na té patě. A to je, přátelé, legendární telefonát za asi poslední měsíce. Už jsem ho tady jednou dokonce reprízoval. To máte jak Felixe Holcmana, to taky můžete poslouchat pořád dokola. Tak přátelé, telefonát, který já vám znovu pustím, který proběhl v 7 ráno před časem, kdy se ozvala malá holčička, která neměla roupama co dělat, protože rodiče spali vedle v ložnici a odehrálo se toto ve vysílání. Takovýhle věci, přátelé, se odehrávají v 7 ráno na KISu o víkendu.
1: Dobré ráno.
0: No dobré ráno. Jak pak se máš?
1: Dobře.
0: A jak se jmenuješ?
1: Sofinko.
0: Sofinko, a co bys nám chtěla říct po ránu? Jak trávíš dnešní ráno?
1: No, mazlím se tady se kočkou.
0: Mazlíš se s kočkou? A rodiče spinkají vedle v ložnici asi, viď?
1: Jo.
0: Tak bys možná měla jít teďka za nima a pošimrat tátu na patě.
1: No, já nevím, jestli táta je vzhůru.
0: To nevadí, tak ho právě pojď, vzbudíme ho, tátu, spolu.
1: Já.
0: Normálně běž a pošimrej tátu na patě.
1: Já.
0: Mámu můžeš taky samozřejmě pošimrat na patě. Tak jak to vypadá?
1: Tak, maminka říká mazej.
0: Maminka říká mazej, to já tomu rozumím. Tak to se ani nedivím. Tak děkujeme, že jsi nám takhle zprostředkovala v přímém přenosu šimrání na patě. Měj se krásně.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Vyplatí se poslouchat Radio Kiss už od brzkého rána.

0: Kiss Active Weekend.
1: Já vás teď lehce před 9:30 na rádiu Kiss chci pozvat na mejdan do České Lípy. Dneska bude už hezký počasí. Jestli náhodou máte pocit, že ještě dopoledne máme zataženo, tak odpoledne už bude sluníčko. Samozřejmě nebude to takový typický letní večer, kdy budou teploty atakovat 25 stupňů, ale bude to podle mě večer, kdy když si vezmeme mikinku nebo nějakou jarní bundičku, tak si myslím, že to zvládneme. A vy můžete zapařit pěkně pod širou oblohou, podle mě budou dneska i hvězdy. Já vás zvu totiž do České Lípy, kde proběhne zastávka festivalu Goldies. Já jsem součástí tohoto festiáku v České Lípě dneska, takže vám budu servírovat ty největší Goldies pecky, který znáte z vysílání Rádia Kiss, 90ky, taky moje oblíbené Millennium, prostě písničky z 90. a 0. let, dneska u zimního stadionu v České Lípě. Není to uvnitř na zimáku, ale to venku a tom prostranství a věřím, že ten vibe, ta atmosféra, která je vždycky v České Lípě na Goldies festivalu, tak vás bude bavit. Takže vás moc zvu do České Lípy, uvidíme se tam dneska ve večerních hodinách. No a pokud byste chtěli vyrazit na Den elektráren, tak na tuto zajímavou akci nás právě teď pozve Terka.
2: Využijte šanci a vyražte dnes na Den otevřených dveří větrných elektráren a historických mlýnů po celé České republice. U příležitosti Mezinárodního dne větru se můžete podívat přímo ke zdroji výroby čisté energie. Těšit se můžete na prohlídky elektráren, setkání s odborníky, ale i doprovodný program.
1: Jaké jsou vaše plány pro dnešní den? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Pojďte si s námi zavysílat a já už vám posílám do uší další muziku. Tady je Meduza. Za okamžik taky Axwell Ingrozo.

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klunček. Kiss Party Live! Přímo u vody. Pod širým nebem s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
4: Lenka,
5: Honza,
6: Tendy,
7: Sonja.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

10:15 v tento okamžik dávám většinou prostor telefonátům, protože mám radost, když si pokecáme živě ve vysílání. Ale teďka tady koukám na jeden vzkaz, který dorazil od Moniky, naší posluchačky, a já bych ho s dovolením přečetl, protože Monika píše, že aktuálně připravuje oslavu 15. narozenin svého syna. A 15. narozky, to je něco. To jsou takový ty narozeniny, jak dostáváte v občanku a to máte pocit, že se mění svět. Jo, a tady píše Monika, že celý den se ponese v duchu příprav, ale s rádiem Kiss je nálada veselá. Monča píše, že dokonce jsme nejoblíbenější rádio jejího 15-letýho syna, což je neuvěřitelný. Monča píše, že ona v 15 letech poslouchala přesně tyhle písničky a on je poslouchá také. Což je dvojnásob neuvěřitelný. Vemte si, že človíček, který slaví 15. narozeniny, tak se narodil v roce 2011 a mamča ho naučila na 90. a na miléniovky. Tak jsem chtěl pozdravit tady 15-letýho chlapce, bohužel já nevím jméno, takže nemůžu konkrétně, ale tak jsem přemýšlel, jo, když 2026 minus 15, takže on se narodil v roce 2011 a největším hitem v roce 2011 byly LMFAO. Já mám pocit, že to je pořád jako nová písnička tohle. Ale pro někoho je to prostě začátek života před 15 lety. Takže Party Rock Anthem, na té muzice a na dětech člověk vidí, jak ten život strašně letí. Takže pokud taky připravujete nějakou oslavu, ideálně s rádiem Kiss,

Posloucháte Radio Kiss, za chvilku bude 10. Mám tady pro vás teď takové ornitologické okénko. Možná jste si všimli, že v České republice je nějak víc čapích hnízd, že vidíte, jak jsou osídlené různé komíny a různá místa, kde by si čápy mohly udělat pelech. Tak to není jenom to, že si to myslíte, ale je to fakt, protože máme aktuálně v České republice 1000 hnízdících párů čápů. 1000 čapích párů hnízdí v České republice, je to nejvíc za uplynulých 100 let. Takže čápům se v České republice líbí. Proto pojďme jako trénink si udělat, pojďme teďka všichni, kdo jste u Rádia Kiss, pojďme říkat dokola čapí. Jo, čapí, pořád dokola, ať máme trénink jasnej.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: D2 velký špatný, kousek od Brna se havarovalo, dvě nákladní vozidla v sobě, požár a tak dále, proto je dálnice D2 hnedka za Brnem uzavřená obousměrně, takže k tomu křížení s D1, kde to je špatný durh, tak se přidává ještě uzavírka D2, proto je lepší jet na Jižní Moravu po dálnici D52 směr Mikulov a pak to vzít vesničkami. To je ideální cesta pro dnešní dopoledne. Jedete-li právě teďka z Prahy na západ po dálnici D5, pozor na 16. kilometru, tady máme porouchané vozidlo po dopravní nehodě. Víte-li i vy o dalším dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den bude s oblačností, občasným deštěm a nebo s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu vyjasňovat. Vítr zafouká mírný západní rychlostí do 8 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni.
2: Bylo 10 hodin, s vámi je na KISu Martin Hovorka. Mám pro vás Uniktu a taky Sigalu, tak ať se vám skvěle víkenduje. Hezkou sobotu.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: lepší než originál.
1: Ladíte Radio Kiss, máme lehce po 10. hodině a za námi je další sezóna oblíbeného pořadu Lepší než originál. No, za námi, pomalu za námi. Playlist všech odehraných písní najdete u nás na YouTube kanálu, tak tam jukněte. Vy jste totiž mohli každý pátek poslouchat písničky v podání Romana Anděla, Míši Dinhové, Patrika Peltána, hostů a rozhodovat, jestli výsledek byl lepší nebo horší než originál. No a přátelé, udělali jsme takovou hitparádu, takový sčot, dá se říct, a nejvíce hlasů dostal DJ Basslicker a jeho předělávka pecky od Italo Brothers. Tak, 98%. Prostě vítěz, jo, vítěz DJ Basslicker. Zatím. No a naše ranní trojka, Roman, Míša, Patrik, tvrdí, že dokážou dát 100%. Jak to udělají? Že představí poslední společný song ranní trojky. A bude to v pátek 26. června, takže se připravte na jejich výkon. Teďka akorát trénují, mají hlasové poradce a tak dále. Prostě ladí svůj hlas, formu, aby to 26. června dali hezky pěkně tady u nás ve studiu a vy jste jim fakt těch 100% naklikali. Takže se těšte na velké finále této rubriky, které proběhne 26. června ráno. A teď už muzika Sigala a DJ Bobo.
0: Lepší než originál. Lady.

0: Kiss Active Weekend.
1: Radio Kiss a vy jsme společně ve velkém víkendovém spojení. Vysíláte s námi a dáváte nám tipy, kam se dá vyrazit takhle během soboty a neděle. Tak co třeba Jižní Morava?
2: Ahoj, tady Bílas a chci vás všechny pozvat do Horních Věstonic na odevírání sklípků. Doražte.
1: Jižní Morava. Tam jsem teďka byl dvakrát jsem tam byl teďka. Mikulov jednou, po druhý Mutěnice a teda musím říct, že bych se tam nejradši odstěhoval na Jižní Moravu. Takže zdravím moc vinaře z Jižní Moravy. No a v případě, že byste chtěli vyrazit jinam než za vínem, tak co třeba na akci, kde se rozhodně nebudete nudit, tvrdí Blanka.
3: Kdo dnes kysáci zamíří do Českého Dubu, má o zábavu postaráno. Koná se tady totiž hned několik akcí v jedné. Českobudějovické slavnosti 2026, hudební festival, burgerfest, rodinný den, městské trhy a i letní kino tady najdete.
1: V případě, že máte i vy tip, kam vyrazit, tak pojďte do nás přes apku Rádia Kiss, pojďte si s námi zavysílat a my vám na oplátku posíláme další muziku. Teďka kysácká hymna Kiss Message a čeká nás i Benson Boone.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Rádio Kiss.

Připomeňte si dobu, kde vám vůně Tuzexu připomínala sen o prvních džínách. Jeden z největších hitů 80. let. Hrajeme na rádiu.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Co to je?
2: Voda se hřeje na kafe.
1: To zní jak zvuk z nějakého hororu, vypni to.
2: To není rychlo v Harná Konovice.
1: No to určitě není nic rychlo teda.
2: Já přemýšlím, jo. Jestli Britney Spears má po ránu taky takovýhle starosti, dělá si kávu.
3: Já si myslím, že ona není moc ranní ptáč.
2: Jak by popřála kysákům nějaký hezký ráno, Britney?
3: Mám tady takový malý popivek, který si možná zpívá. Ups, je zase pátek, já nechci vstávat. Chci doma chrápat, ooh baby, baby.
2: To bylo dobrý, Míšo.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Já už vás uzvát na dnešní večer, kdy to tady na Kissu opět roztočí DJ Basslicker, chystá další horečku sobotní noci, ty největší taneční hity od 90. až po současnost, a prostor v jeho pořadu, v pořadu DJ Basslickera, dostává taky muzika DJ Visage. A já bych teďka dal jednu ochutnávku, dáme si písničku, která je inspirovaná Formulí 1, stala se ohromným evropským hitem, který ovládal diskotéky na přelomu tisíciletí. No a ta je písnička, která se jmenuje Formula, a která, si představte, nápad na tento píseň, na tento track, dostali přímo na závodu Formule 1 v italské Monze. Tam jako sledovali, jak startou ty formule, jak to dělá ty zvuky, tak si řekli, pojďme dát poctu Schumacherovi, závodní legendě. Tak vznikla tady ta písnička, kde se často ozývá Schumacher, kde se ozývají tyto motory, a která se stala legendou našeho kysáckého playlistu.
2: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

Ať už děláte cokoliv, přejeme dobrou sobotu, hezkou sobotu. Jsou i posluchačky, které vaří oběd během našeho vysílání. Spousta lidí mi říkalo, že už by ani dokázalo uvařit oběd, aniž by si poslechli během soboty, neděle vysílání Rádia Kiss. Z čehož mám samozřejmě radost. Každopádně já se vás teď vlastně chtěl pozvat svým způsobem na pražský žižkovský vysíláč, kde si taky můžete dát nějakou dobrotu k jídlu, ale jednak je tu odtud hezký výhled a dneska má svítí sluníčko, takže bude výhled. A taky tam jsou vidění sochy miminek, lezoucí vlastně po těle žižkovského vysílače. No, každopádně i další sochy miminek jsou vidění na pražské Kampě. A jsou i možnost vidět další tady ty prcky, tady ty miminka, mimo dokonce českou metropoli. Třeba budovu muzea umění v Olomouci zdobí jedno takové miminko a dokonce obří laminátové mimino lze obdivovat také na fasádě jednoho z hotelů v Šumperku teďka nově. 150 kilové batole dlouhé zhruba 3,5 metru dostalo jméno Karolína. Takže jestli budete mít cestu přes Šumperk, tak se tady na tu sochu můžete klidně zajít podívat, je to naprostá novinka. A od rády jak je z další muzika, dáme si Lily Ellen už za okamžik, ale nejprve Lou Bega a Mambo No. 5. Hezkou sobotu.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Kiss a nám sem v tento okamžik dorazilo varování z dálnice D6. Jdete-li momentálně z Varu na Prahu, tak zhruba u 16. kilometru bylo vidět v protisměru jedoucí vozidlo. Takže pokud jste kolem 16. kilometru D6, tak zpomalte, ať se nestane nějaký průšvih. Samozřejmě směr Praha. Tak, teď se ještě přesuneme do hlavního města, kde v Českobrodské ulici došlo k dopravní nehodě. Je to nedaleko nádraží Běchovice. Víte-li i vy o dalším dopravním zádrhlu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky za to.
0: Rádio Kiss. Filmové tipy.
2: V jednom přepravním kontejneru v Barceloně najdou svázanou ženu, která má v puse roubík a v hlavě zmatek. Neví, co se stalo, proč se to stalo a vlastně vůbec ani netuší, jak se jmenuje. V nemocnici se jí navíc někdo pokusí zabít. Co tak důležitýho ví, že se jí někdo chce tak narychlo zbavit? Napínavý španělský drama Poznamenaná rozplete všechny naše otázky. Pro Kiss Katka Čepelíková.
0: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Rádio Kiss počasí.
1: Dnešní den bude s oblačností, občasným deštěm a nebo s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu vyjasňovat. Vítr zafouká mírný západní rychlostí do 8 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni.
2: Bylo 11 hodin, vy ladíte Kiss, já jsem Martin Hovorka. Venga Boys před námi, taky Sigma, tak ať se vám skvěle poslouchá.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss a čeká nás letošní Kiss Party.
1: Kiss Party. Kiss Party Live. 18. července u Máchova jezera.
0: Pláž Klůček, to je to místo, kde vás opět bude bavit sestava DJů a moderátorů Rádia Kiss. Našlapané sety od 90. až po současnost, velká světelná show a také pozor, přivezeme svítící náramky, které bude ovládat video DJ, k tomu výčepy, grill stánky, alko, nealko, míchaný drinky, prostě si to co? Prostě si to s námi užijete. Takže den na písku se dá vlastně říct, protože pláž Klůček, to je písečná pláž, kde si užijeme tu pravou letní atmosféru. 18. červenec, zapište do diářů, ať tam u toho se s námi. Ideálně ještě přesuňte na poslední chvíli dovolenou, abyste zkrátka ten 18. červenec si nechali pouze pro Radio Kiss. My se těšíme na jedinou letošní Kiss Party Live, která proběhne u Máchova jezera. No a teď vám posíláme muziku, která na Máchově jezeře také zazní. David Guetta, Milky, Just the Way You Are, to vás bude hodně bavit.
1: Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, bude 11:30. My vás zásobujeme tipy na místa, kam se dá vyrazit v průběhu víkendu. A teď pokračujeme.
1: Kiss Active Weekend.
0: Já si nepamatuji, že bychom vás někdy zvali na Den elektráren a ten okamžik přichází právě teď. Je tady Terka, ta ví víc.
2: Využijte šanci a vyražte dnes na Den otevřených dveří větrných elektráren a historických mlýnů po celé České republice. U příležitosti Mezinárodního dne větru se můžete podívat přímo ke zdroji výroby čisté energie. Těšit se můžete na prohlídky elektráren, setkání s odborníky, ale i doprovodní program.
0: To Mezinárodní den větru je dneska. Takhle, když si dáte k obědu čočku, tak 100% budete mít dneska Mezinárodní den větru, to je jasná věc. Každopádně udělat si výlet můžete také do Velkých Popovic, kam nás zvou naši posluchači.
3: Tak já taky přidávám Velké Popovice, Den kozla, poutivé atrakce jsou tady, výborný kuřata na kuželníku, takže kdo můžete, určitě doražte. Doufám, že počasí se vybere a užijeme si to. Tak zatím, ahoj.
0: Už se to vybírá, bude hezky dneska odpoledne. Já tomu prostě věřím, že dneska bude krásně odpoledne a v podvečer. Tak si udějte výlet do Velkých Popovic na Den kozla. Od nás, od Rádia Kiss, další muzika. K-pop a Golden.

0: uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka Zavolat co nejrychleji do studia. Začínáme už v pondělí na Rádiu Kiss.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella. Puella. Puella.

0: výborná pecka od Kaiga a Kalida, Save My Love, a teď pár minutek po půl dvanácté si dáme pecku, kterou vyberete vy. Jukebox. Víkendový jukebox. Otázka zní, kdo pak se dovolal? Halo.
1: Ahoj, ahoj, tady Pája.
0: Krásný den, Pájo, jak víkenduješ?
1: Jo, dobře, včera jsme začali vaší akcí, takže super.
0: Myslíš naší akcí, kde jsme byli v Kamenici u Prahy?
1: Jo, jo, jo.
0: Ty jsi byla v Kamenici a jak se ti líbil večer, kde byly Lunetik, Verona?
1: No, nádhera.
0: Do kolika jste vydrželi?
1: Vydrželi asi do jedny.
0: Takže než přišel déšť velký.
1: Jo, jo.
0: Tak ale už si každopádně usušila všechno v oblečení.
1: Jo, už to vysí.
0: Ne, já jsem říkal včera na té akci, že mě bylo líto všech vlastně hole, který se načančali, rozumíš, byli prostě doma u zrcadla, že udělali si prostě krásně v obličej, vlasy, vytunili v oblečení outfit a pak začalo pršet a vyrazili všichni v igelitech.
1: Jo, jo, jo, já měl i holinky v autě připravené.
0: Dokonce i v holinkách, vidíš to. A jak se dlouho čančala mimochodem včera?
1: Jo, moc dlouho, ne, já jsem přišla z práce a pak jsme jeli.
0: A rovnou z práce. Tak jo, takže každopádně teď je sobota, takže teďka mi řekni, jestli jako máš nějaké ještě plány, nebo jestli už víkend je splněno, jak se říká.
1: Odpočinek,
0: tak jo. Tak já ti zahraju nějakou písničku, aby si mohla regenerovat.
1: No, od Verony Anděl.
0: Tak zahrajeme si Veronu, jo? Měj se hezky.
1: Jo, jo.
0: Ahoj,
1: dobře.
0: Čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: A já bych chtěl za sebe a za Romana Anděla, za nás dva, poděkovat za vás, jak jste včera byli v Kamenici u Prahy a jak jste si užili mejdan pod oblohou, ze které padal déšť. To tehdy padal déšť. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a my teďka nakoukneme do vězení. Musíme se podívat, co je nového v českých věznicích. Představte si to, vězni tajně propašovali mobily do cely, kde natáčeli, jak se vaří, nebo jak vaří v té cele. Za prvý jako nechápu, jak může někdo propašovat mobil do cely, za druhý, jak tam může propašovat ingredience a tam na nějakém vařiči nebo na čem vařit. No je to jako zvláštní, ale samozřejmě asi se to stalo. Každopádně, když tak jako koukám na ty videa, tak je to vyloženě prostřeno v české věznici na celé. Klasický prostřeno. šmejdiničko tam taky možná probíhalo, ne to ne, každopádně to už zacházím do moc velkých detailů, ale i na těch videích normálně jsou i obličeje těch jednotlivých vězňů a oni to bez ostychu hodili na sociální sítě. Ovšem teďka je čeká ne spolupráce s nějakou zajímavou třeba značkou, nebudou počítat rozhodně, kolik to video vidělo lidí a kolik jim to volajkovalo lidí. Je teďka čeká spíš zabavení telefonu, kázeňský trest a v nejhorším případě i delší pobyt za mřížemi. Což by tak nevadilo za těmi mřížemi aktuálně, protože bude svítit sluníčko. Takže můžou hrát na zdi piškvorky, jo, jak to slunce hází stín přes ty mříže, můžou hrát piškvorky, kluci. Aloka Sigala a taky Ellie Goulding.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
2: Kiss.
1: Radio Kiss.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: Zívenář v půtenách. S Kissem za volantem po celé republice.
1: Do uší vám vyhrává Radio Kiss. Míříme na silnice. Opět máme spatřeno vozidlo v protisměru. Tentokrát na dálnici D1. Jedete-li z Přerova na Brno. Pozor, u zhruba Rohlenky 209. kilometr, tam bylo spatřeno vozidlo v protisměru. Pak dávejte bacha na dálnici D10, trasa Praha-Turnov, kde na 10. kilometru máme nehodu dvou osobních vozidel a také víme na opřekážce na vozovce nějaký rozházený bedny nebo či co. Dálnice D5, jedete-li z Plzně na Prahu, tak pozor u 20. kilometru. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Radia Kiss. Díky za to.

0: Bass Machine s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss. Rádio Kiss počasí.
1: Dnešní den bude s oblačností, občasným deštěm anebo s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu vyjasňovat. Vítr zafouká mírný západní rychlostí do 8 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni.
2: Tak pojď, pojď sluníčko, pojď do nás. Pravé poledne, já jsem Martin Hovorka, hezký poslech Kissu vám přeju a posílám King Africa a taky Royal Gigolos.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy. Oh.

0: Radio Kiss vám každé všední ráno rozdává celý rok 2026 peníze.
1: 7-7. Každé všední ráno na Radio Kiss.
0: Házíme kostkou a to, co padne na kostce, tak vynásobíme tisícem. Ale samozřejmě chceme vám dát i bonus. To znamená, když padne šestka, dáme ne šest, ale rovnou 7 000 korun. Že vlastně, když tak o tom přemýšlím, tak sumu 6 000 korun si nikdo odnést nemůže. Vlastně jenom 1000, 2000, 3, 4, 5 000 a pak až těch 7, exkluzivních 7 000. A v tomto týdnu se to povedlo Jirkovi, který se dovolal a na naší hrací kostce skutečně šestka padla, takže to bylo s takovouhle radostí.
2: Ahoj Jirko, jak dlouho se snažíš dovolat do soutěže 7-7?
3: Vždycky, jak jsem skončil půlnoční, tak jsem to zkoušel, pak jsem vždycky usnul. A teď, co jsem přišel o práci, tak říkám, zkusím to tak.
4: Takhle, Patriku,
5: to je zodpovědnost zase.
4: Tohle ti nezávidím, protože tenhle chlap si zaslouží nejvyšší číslo na kostce.
6: Poplivám kostku štěstím.
4: A jdem házet. Na hrací kostce se objevila šestka, posíláme
0: Máme radost všichni, kdo teďka posloucháme Radio Kiss, že Jirka byl takto úspěšný během svého telefonátu, který proběhl, tuším, že to bylo v úterý, ano. Tak další soutěžení o peníze v našem vysílání zase v pondělí 7 ráno, tak držte vlnu Radio Kiss.
1: 7-7. Každé všední ráno na Radio Kiss.

0: Blíží se půl jedné. Kam vyrazíme dnes na mejdan?
1: Kiss Active Weekend.
0: Ozývá se naše posluchačka, která má jasno o dnešním programu. Ahoj.
2: No ahoj, kikisáci. Tak co budeme dělat my? Já momentálně připravuju oslavu pro svou dceru, která dneska slaví 18. narozeniny. Hrozně se na to těším. A ona se zase těší na vámi zmíněnou party v České Lípě, kam se svýma kamarádama půjde. Takže doufám, že si dnešní den naprosto užije a vy si užijte party v České Lípě. Čau.
0: Mejdan v Lípě si rozhodně užijeme. Já tam taky vyrážím. Je to večírek pod hlavičkou Goldies, jmenuje se to Goldies. Je to v České Lípě vedle zimního stadionu a bude se hrát ty největší pecky, na kterých jsme vyrůstali. Devadesátky, miléniovky, a pokud dorazíte v nějakém retro kostýmku, tak tu akci tím víc okořeníte. Takže se moc těším do České Lípy. Dáme si společně večer diskotéku a s dalšími DJi. No a na rádiu Kiss teďka pozvánka ještě do Mladé Boleslavy. Co tam ví Blanka?
3: Pokud dnes přemýšlíte nad rodinným výletem, kysáci, tak můžete vyrazit třeba do města automobilů, ale pozor, na letadla. Dnes se na letiště v Mladé Boleslavi koná dobový letecký den. Unikátní letecká vystoupení doplní i historická pozemní technika. A nechybí tady dobová atmosféra. Program probíhá celý den a vhodný je pro celou rodinu.
0: Těším se i na vaše nápady, kam budete vyrážet v průběhu dnešního odpoledne, tak dejte vědět přes apku Rádia Kiss. A my vám k tomu posíláme další muziku. Za okamžik Lambada, ale teď Armin van Buuren.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dneska je den, kdybychom se měli opět stát dětmi a Patrik si to tady užívá náramně.
2: Mě to baví.
1: Zkusíme zavolat do jednoho hotelu. Tvým úkolem bude zkusit, jestli si pětileté dítě může zarezervovat pokoj.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych si rád zarezervoval pokoj.
3: Dobře, tak si vezmu na vás kontakt.
2: A máte tam nějaký třeba bazén a nebo cukrárnu? Já jsem si našel holku a chci si to s ní užít.
3: Prosím vás, kolik vám je roku?
2: Mně bude za týden 5 let.
3: Takže to je nějaká legrace.
2: Ne.
4: Moc vás zdravíme z Rádiaky.
3: Já poslouchám Kiss v autě, tam jsou...
5: Mám jednu otázku, můžete mi říct, kam na ty nápady chodíte?
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Hody horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Stačil jeden zápas s Jižní Koreou ve fotbale a mám pocit, že náš playlist je plný jihokorejské muziky. Možná to je náhoda, každopádně zaregistroval jsem novou věc od Davida Getty a Andrea Bocelliho a je to navíc věc, kterou udělala s nimi i ta jihokorejská zpěvačka AJ, která je součástí toho slavného projektu K-pop Hunters, slavného, je to K-pop? Ne, Hunter X, K-pop a tak dále. Víme všichni, písnička Golden. Tak tady ta AJ, to je teďka jako slavná jihokorejská zpěvačka. A když se přesuneme o zhruba 15 let zpátky, tak zhruba na stejný úrovni byl ten Psy. Ten týpek, jak měl Gangnam Style, což je písnička a klip, což jako rekord neuvěřitelný, překonal 2 miliony zhlédnutí. První takovýhle video na YouTube, do té doby nic podobného nebylo s úspěchem. Tak a já jsem si říkal, že to je věc, kterou vám teďka chci pustit a zároveň vás takto hudebně nalákat na dnešní večer, kdy vás tu bude bavit DJ Basslicker svojí hudební show Horečkou sobotní noci, kde si hrajeme ty největší taneční pecky od 90. až po současnost, včetně

0: Ladíte Radio Kiss a já bych ještě odbavil jednu tady zprávu od naší posluchačky Báry, než předám slovo dál, než přijde Vítě. Bára se už ozvala, že ve 3 ráno vyrazili na dlouhou cestu do Chorvatska, jeli z Ústí nad Labem, Praha, klasicky Brno, Vídeň, teď už jsou u slovinských hranic a nemůžu se dočkat, až skočí do vln.
1: A pak si řeknou, dobrodošli.
0: Tak. Tak, je tady Vítě mimochodem, ten miluje Chorvatsko.
1: Ano, mám to tam rád.
0: A kam jezdíš rád v Chorvatsku?
1: Biograd.
0: Biograd na moru.
1: Ano.
0: To je pod Zadarem.
1: Ano.
0: To jsem objevil nedávno, teprve Zadar. Já jsem vždycky jezdil až dolů na Makarskou.
1: No, to je
0: a ještě jako, až pak ještě Dubrovník se mi strašně líbil. No. No to je samozřejmě pro fajnšmekry už jako.
1: To už je pro znalce.
0: To je Chorvatsko.
1: A Martin krádla. Je znalec. Martin je znalec všech evropských zemí.
0: Ale čo, a to kecáš zase, ale Zadar se mi jako líbil právě. Tam jako říkám, to je blíž. Jo, to je poloviční.
1: No, ono to vychází stejně nějakých 1100.
0: A to uděláš za noc, když to Dubrovník, to už je noc.
1: Když
0: plus,
1: to jede.
0: Dubrovník máš noc plus celý den ještě, plus půl den ještě.
1: Já když jsem měl naposled, tak navigace ukazovala, že za 8 hodin jsi v cíli.
0: Je, mě taky.
1: Jeli jsme to 14.
0: Přesně, oni no, vždycky natáhnou nějak, víš. Oni tě, to je stejný, jako tě nalákají třeba do obchodu na slevy. Tak oni tě nalákají prostě na tu krátkou cestu.
1: Jasně.
0: A pak to prostě napálej, ne?
1: Jo, dneska sleva 50 a pak sundáš tu cedulku a... Počkej, teď je to dražší ještě.
0: Dneska Chorvatsko za 8 hodin, ty jo, a pak máš prostě 50 hodin tam ještě. Tak si jako Chorvatskou. Je, počkej, takhle jsem to chtěl. Počkej, takhle jsem to chtěl a pojď! Tak pokud jste právě teďka na cestě do Chorvatska, tak vám přejeme šťastný kilometry a až budete skákat do vln, tak to moře ještě je, není to ještě úplně vyhřátý zatím takhle v půlce června.
1: A my odpoledne budeme prohánět rádiové vlny.
0: Tak a zdravíme na Seč.
1: Ano, a zdravíme
0: nebo
1: i...
0: Nebo na Slapy, nebo na Orlík, nějaká
1: to je
0: přehrada.
1: Jedno. Nebo do Český Lípy, tam jedeš dneska, ne?
0: Já vidíš, jedu Česká Lípa dneska, těším se na posluchače. Tak, ahoj.
1: Čau. Rádio.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Skysem za volantem po celé republice.
2: Tak rychle ještě na silnice, jak tam to vypadá. D10, 10. kilometr ve směru na Turnov hlásí dopravní nehodu. Další nehoda D6 přímo na exitu 25 ve směru na Prahu. A ještě se bouralo v Ostravě, Plzeňská a Jičín M. Koněva. Z dopravy vše, šťastnou cestu.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Ztracený dítě. Žádný motiv, žádní podezřelí a žádné stopy. Před takovým případem náhle stojí nově jmenovaný prokurátor na malém ospalém městě. Jak si s tím poradí? Barvy zla černá je pokračování stejnojmenné literární trilogie a ta vám poví víc. Novinka, na kterou můžete koukat na streamovací platformě Netflix, připomínám, Barvy zla černá. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Ještě chvíli a zase hrajeme to nejlepší od 90. let.
5: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.

0: KISS počasí.
1: Nedělní den bude podobný sobotě, takže i v poslední den tohoto týdne čekejme oblačnost s přeháňkami anebo s deštěm. Vítr zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
2: Tak jdeme na to, máme malinký zpoždění, 3 minuty po 13. s váma už na KISSu Vítělesák, hezkou sobotu přeju a všechno nejlepší všem Antonínům, ty jsou dneska v kalendáři.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

Sobota 13. června s váma na Kysu Švítělesák. Dneska speciální den, protože náš kolega Michal Kavalčík slaví narozeniny. Ano, starý to člověk. Nicméně v tuhle chvíli si užívá v Řecku dovolenou, tak zdravíme. A právě záměrně jsem vybral i takovýhle podkres pode mě, aby jsme si to tady trošičku řecky oživili. Za chvilku další tipy, kam můžete vyrazit, zapojit se můžete samozřejmě i vy přes naší kysáckou apku. No a máme víkend, tak i spousta muziky na vaše přání. Střihneme si další víkendový juboxy, připomínám kontakty do studia, telefonní číslo 210 323 323 a nebo naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy. Za chvilku Robert Miles, Enrique Iglesias a teď zdravím třeba i Kaču, která míří do Itálie a asi bude nadávat, protože stojí v koloně. Tak jedna nadávací na Kysu právě teď. I had the wildest dream last

0: Sobotní odpoledne v plném proudu na Kisu. A my se jukneme, kam byste eventuálně dneska odpoledne nebo i zítra mohli vyrazit.
1: Kiss Active Weekend.
0: A zavítáme společně s Terkou na akci, která má s designem hodně společného. Povídej.
2: Plocha před Průmyslovým palácem na pražském výstavišti se tento víkend proměnila na přehlídku lokálních designérů, tvůrců a kulinářů. Zveme vás na tradiční design market. Akce se zúčastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Ukrajiny i Itálie. Autorskou tvorbu a design si nejen prohlédne, ale i nakoupíte.
0: A naše zprávařka Blanka vyrazila na úplně jiný místo, kde si bude hrát s Pískem.
3: Ahoj kysáci, mám pro vás pozvánku na jih Čech. Nejvýraznější městská slavnost regionu Dotkně se Písku se vrátila do centra města. Program probíhá celý dnešní den a potom i zítra a je vhodný pro celou rodinu. Na program koukněte na webu dotkněsepísku.cz, protože je hodně nabitý od rána až do noci.
0: A my popojedeme, už za chvilku se těším v dalším víkendovém juboxu 210 323 323 nebo naše kysácká apka.

0: výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Začínáme už v pondělí na Radio Kiss.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: Didi na na na.
1: Víkendový jukebox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes app.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Ano, k víkendu na Kissu patří i muzika na vaše přání. Další víkendový jukebox je tady právě teď a vybral jsem další hlasovku, tentokrát Mára, ahoj.
2: Ahoj Víťo, chtěl bych zahrát song od Pendulum a bylo by to pro nás do Formplastu, aby nám ta 12-hodinová šichta trošku rychleji cutekla. Díky, měj se, čau.
1: Tak kluci, zdravíme a zdravím taky týdenní novomanželé Lenču a Jardu a syna Dominika a taky mám pozdravit ještě i rodiče Lenku a Jirku.

Whiteside Fred u nás na Kissu. Minulý týden v sobotu jsme byli společně s Lukášem Bláhou a Soňou Ede na Sečin akci Káry děti motorky. Děkujeme všem, kteří jste dorazili, bylo to tam super, bylo to fakt výživný. Výživná byla i cesta zpátky, přilepilo se na mě auto, říkám, co to zase je, za chviličku, bliky, bliky. Policie, pochopitelně. No a zjistil jsem, že jsem neměl rok technickou. Tak to bylo první takový malý zádrhel. Jedeme dál a jeden z mých kolegů požil nějakou poživatinu a zkrátka říkal, tady zastav nebo se po. Tak se musel zastavit, vyskočil do příkopu. Teď už asi víte, když už říkám, že vyskočil, že to byl asi chlap. Nebudu ho samozřejmě jmenovat, ale všechno v pořádku dopadlo. Dojeli jsme v klidu domů. Já jsem se pak ještě musel dotyčného zeptat, jaká byla cesta v noci dál, tak říkal, že ještě jedna zastávka proběhnout musela.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: V dopravě toho máme docela hodně. Připomínám D10, 10. kilometr ve směru na Turnov, dopravní nehoda a další místa, kde se zdržíte právě kvůli dopravním nehodám. Silnice číslo 6, 117. kilometr ve směru na Cheb, bouralo se i v Brně, Zámecká, Seč, Čáslavská, Teplice, Hřbitovní, Vsetín 4. května a v Praze dvě nehody, Opletalova a Vídeňská.

0: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
2: Rádio KIS počasí.
3: Nedělní den bude podobný sobotě, takže i v poslední den tohoto týdne čekejme oblačnost s přeháňkami a nebo s deštěm. Vítr zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
4: Na start dalších 60 minut na KISu zazpomínáme na éru boybandů a začínáme ve Spojených státech Backstreet Boys. Užívejte hezkou sobotu.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. The hit

Hezký sobotní odpoledne přeju z KISu, za chvilku další tipy, kam můžete vyrazit a do Aktiv Weekendu se můžete zapojit i vy. A to úplně jednoduchou cestou, stačí mít naší kysáckou apku, nahrajete zkaz, kam nás chcete pozvat, kam vyrážíte, co tam je nebo není, jestli to stojí za to, no a my už to pěkně všechno odvysíláme. Jinak dáme i další muziku, dáme One Direction, dáme Kačí a v tuhle chvíli i Taylor Swift. Přeju pohodovou sobotu s KISem.

0: Kiss Active Weekend.
1: Jedeme víkendovat, jdeme se podívat, kam byste mohli vyrazit. Jedno místo, kde dneska se dobře, moc dobře najíte. Terko, povídej.
2: Tento víkend čeká všechny milovníky jídla nezapomenutelný zážitek. Food Day Festival zamířil na náměstí do Valašského Meziříčí a vy dnes můžete být u toho. Zajděte ochutnat ty nejlepší dobroty, objevte nové chutě a užijte si skvělou atmosféru plnou jídla a zábavy.
1: Teď ještě jedna akce, která začala zhruba před hodinkou. Víc už nám ale řekne Jirka.
3: Chtěl bych pozvat všechny na dnešní den na řece v Lipčicích nad Vltavou. Začíná to o 1:30 a na paddleboardech, kánoích a ostatních doprovodů hasičů se jede z Uhliček směr Lipčice nad Vltavou náplavka. Budou tam doprovody akce pro děti a od 18 hodin i DJové, co tam bude až do večera.
1: Děkujeme, tak to byl další tip, kam můžete vyrazit. Třeba máte v rukávu něco dalšího, tak se o to podělte přes naší kysáckou apku. Za chvilku Aha, Take On Me a předtím Two Colors a Safri Duo.

0: se vstává jedině na Kisu.
1: Zároveň je i den, kdybychom měli říkat pravdu. A mě napadla jedna věc. My tady o sobě ve studiu víme už úplně všechno, ale Kisáci o nás všechno nevědí. Takže co kdyby nahráli vzkaz přes...
2: Jejda. To jsou ty výpadky, to je potom blackoutu ještě. Máme pár vysílačů, který musíme dát.
1: To nevadí, já to ráda zopakuju. Takže mě napadlo, no, že by nám Kisáci mohli posílat vzkazy přes apku a my bychom museli...
3: To nejde dneska.
2: To je jak na potvoru.
3: Ty člověče, zrovna míší mikrofon, víš?
1: Kisáci, posílejte vzkazy
2: přes apku. Ne všechny nápady jsou dobrý.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

No a v roce 1997 vytvořil single s názvem Meet Her at the Love Parade. To byla pecka, která byla vlastně znělkou pro Love Parade, pouliční party pro několik stovek tisíc lidí, pokud se nepletu, byl tam i nějak přes milion. Samozřejmě tahle akce měla svoje plus dny, kdy opravdu to bylo našlapaný, pak už byly temnější dny, kdy tam zemřeli někteří lidé. Nicméně letos, v roce 2026, se rozhodli, že ji vrátí zpátky. Tak kdybyste chtěli vyrazit na Love Parade, tady je datum 15. srpna od 14 do 22 hodin v Berlíně. A my si teď na Kisu dáme hymnu. Tady je Dahul. Hezké odpoledne.

0: lepší než originál.
1: Lepší než originál je pomalu jistě do finále, čekají nás prázdniny a na závěr června, to znamená 26. června, na vás čeká jedno velký překvapení a můžem už teď odtajnit, že to bude opravdu pecka. Do té doby si dáváte to nejlepší, co zatím zaznělo, samozřejmě i my s Honzou si musíme přihřát polívčičku, protože my jsme si vzali na paškál Tommyho Cashe espresso macchiato. Mi amore. A myslím, že jsme se docela slušně zapsali do kysáckých análů. Tak kdybyste si chtěli připomenout všechny kousky, které tady zazněly, tak náš web kiss.cz, kde je komplet všechno, a nebo taky na našem YouTubeovém kanálu. Tam se podíváte i zpátky klidně o rok. Tak to jukněte a těšíme se moc v nový sezóně.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme ještě na silnice, jak tam to vypadá. Ráno se bouralo na D2, 11. kilometr na vesměru na Bratislavu. Doprava je i nadále odkloněna po objízdné trase. Ještě další místa, kde se zdržíte kvůli nehodám, kromě Říž, Husovo náměstí a nebo Třeboň, Sokolská. Kdybyste z dopravy měli jakýkoliv info, dejte nám vědět přes apku. Šťastnou cestu!

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Nedělní den bude podobný sobotě, takže i v poslední den tohoto týdne čekejme oblačnost s přeháňkami a nebo s deštěm. Vítr zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
5: Jestli jste dneska udělali nějaký průšvih, tak řekněte, že vy nic, že on, protože dneska je den obvin někoho jiného. Passion Fruit a nebo Avicii, muzika teď na Kissu.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

Avicii Levels na Kissu. Víkend pokračuje, za chvilku opět šance pro vás dát si tu vaši oblíbenou pecku, protože o víkendu pro vás máme další porci jukeboxů 210-323-323, telefon do studia, anebo taky můžete nahrávat zkazy přes naší kysáckou apku. Pozor, musíte se vejít do 30 vteřin, jo? Tak jen, aby jsme věděli a měli jsme jasno. Jump and Joy, Star Club, anebo Kamarád, muzika, kterou si při sobotním odpoledni právě teď dáme.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Vamos everybody, muzika, která dozněla na Kissu. No a uděláme si malý výlet, protože víkend v plném proudu a Terka by vás ráda někam pozvala. Tak kam to bude?
2: Zámek Krásný dvůr se tento víkend zapojil do tradiční celoroční akce s názvem Víkend otevřených zahrad. Čeká vás festival jídla, který potěší všechny milovníky dobré gastronomie. Příjemnou atmosféru víkendu doplní také řemeslné stánky s originálními výrobky místních tvůrců a tradičními rukodělnými produkty.
1: Tak uvidíme, jaký nás večer čeká počasí, možná tam na grill taky něco pošlu a pošlu i další muziku, dáme Dinoro a dáme i Sigalu.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio.

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klůček. Kiss Party Live! Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Baselicker,
2: Lenka,
4: Honza,
5: Tendy, Soňa.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: Jukebox. A telefonní linku 210-323-233 máme obsazenou a já se ptám, kdo je na druhé straně. Ahoj.
1: Ahoj, já jsem Janička s mojí kamarádkou Maruškou.
0: Holky, vy jste říkali mimo vysílání, že jste na rally?
1: Ano.
0: Co tam děláte, prosím tě?
1: On to má rád můj táta, tak my tam jezdíme takhle každý rok.
0: Hezky, pěkně. A mají tam něco dobrýho k jídlu a k pití?
1: My jsme teďka byli v lednici na zámku.
0: Aha, hezky, pěkně. A tam má jídlo, pití, jo? Dobrý.
1: Jo.
0: Tak co vám zahraju, povídej.
1: Moravu od Vesny.
0: A chceš to někomu věnovat, nebo jen tak?
1: Tak já to věnuju týmí kamarádky mámě, protože tam bude mít narosky.
0: Ok, tak holky, zdravíme, uživejte a zase někdy. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Vaška sobotní noci a DJ Baselicker. Kiss.
1: Fire! Ano, začíná horečka sobotní noci už dneska v 19 hodin a na start budete mít Scooter Fire. Pak si zaspíváme Ari Kiki Kiki Kiki. Majte Dub Cats. A bude i Deoro a Chris Brown. No a v 11 hodin trošku přitvrdíme. Bass Machine. Kiss. Radio Kiss. A tam na vás čekají třeba WMW a Starshine. No bude to jízda, ostatně jako každou sobotu, horečka sobotní noci začíná v 19 hodin s DJem Baselickerem. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme ještě na silnice, co se stalo za posledních 60 minut. Začínáme na silnici číslo 11, trasa z Opavy na Český Těšín. 286. kilometr hlásí dopravní nehodu, bouralo se i v Trutnově, Suchovršická a ještě Blučina, ulice Komenského. Z dopravy je to všechno, jestli máte info ze svých cest, dejte vědět přes naší kysáckou apku. Z KISu přejeme šťastnou cestu.

0: I starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Denzel. How are you doing?
2: Hi, this is Zina.
3: Hi, this is Marcus Schultz.
4: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
5: The DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už dnes od 7 večer. Na Radio Kiss. Radio Kiss. Počasí.
6: Nedělní den bude podobný sobotě, takže i v poslední den tohoto týdne čekejme oblačnost s přeháňkami a nebo s deštěm. Vítr zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
7: Be happy.
8: Tak jedem dál, 16. odbyla, s váma na Kissu je nadále Vítělesák, přeju pohodovou sobotu, doufám, že užíváte počasí, i když je to dneska trošičku na houpačce, někde svítí, někde nesvítí, někde i trochu prší. Tak doufám, že to bude v cajku, za chvilku dáme Carly Rae Jepsen, ale ještě předtím typická letní, kterou při letních dnech máme fakt rádi, Dario G a Sunshine, tak užívejte sobotu a zůstaňte s námi.

Carly Rae Jepsen u nás na Kissu, to je muzika, která dozněla. Za chvilku vyrazíme k moři, protože třeba vaše přítelkyně má na sobě něco, co by asi úplně mít neměla. Ale otajním podrobnosti za pár okamžiků a ještě k tomu všemu tady vybírám jeden hudební bonbon, který si dneska při sobotě 13. června na Kissu ještě pustíme. Bude to stát za to, to můžu slívit. Flowrida, David Guetta, Labouche a nebo Timmy Trumpet. Tak to je muzika, která na vás čeká v následujících minutách tady na Kissu. A dáme si další hudební legendu, ale to všechno až za několik málo okamžiků. Na The Place.

0: Active Weekend.
1: Pro dnešek vyrazíme po celé republice, protože poslední tipy v sobotu 13. června vám přináší nejenom Blanka. Blani, povídej.
2: Ahoj kysáci, mám pro vás pozvánku na jih Čech. Nejvýraznější městská slavnost regionu Dotkně se písku se vrátila do centra města. Program probíhá celý dnešní den a potom i zítra a je vhodný pro celou rodinu. Na program koukněte na webu dotkněsepísku.cz, protože je hodně nabitý od rána až do noci.
1: A ještě pro vás má Terka jednu akci.
3: Tento víkend čeká všechny milovníky jídla nezapomenutelný zážitek. Food Day Festival zamířil na náměstí do Valašského Meziříčí a vy dnes můžete být u toho. Zajděte ochutnat ty nejlepší dobroty, objevte nové chutě a užijte si skvělou atmosféru plnou jídla a zábavy.
1: A další tipy se dáme zítra ráno s Martinem Hovorkou.

Nezapomenutelné refrény, ikonické hlasy a hodiny strávené u kazeťáků. I takové byly osmdesátky. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss.

0: pondělí na Rádio Kiss.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně CZ. Puella, Puella, Puella.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: A tohle si v horečce moc rádi hrajeme. Už dneska dostanete důkaz po 19. hodině, kdy startuje horečka sobotní noci s DJem Baselickrem. A v tuhle chvíli pro vás mám chlapíka, kterýho jsme vám přivezli i dopravy na Rádio Kiss Millennium Explosion. Je pravda, že co se týká tvorby, tak vždycky vzal nějaký megahit a předělal to ve stylu hands upu, jump stylu anebo electrohouseu. A zastavím se i u skupiny Rednecks. Znáte pomalá věc Wish You Were Here. A Jan Wein trošku přidal na rychlosti, trochu víc nabasoval a najednou z toho vzniklo tohle. Jan Wein, Wish You Were Here, verze z roku 2008.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna

0: Honza Vysl na Kisu. Ano, vychází spousta nejrůznějších článků, občas to tady proběhnete jenom rychle a jeden mě tady zarazil. A stačí jenom nadpis. Přítelkyně si odmítá holit nohy, stydím se s ní vyjít na pláž. Chlape, buď naprosto v pohodě, protože ty vlastně nemusíš ani žárlit. Za ní se nikdo asi moc otáčet nebude. Na druhou stranu jí to vlastně chrání, protože čím delší na těch nohách jsou ty chlupy, tak samozřejmě v tom moři se na vás ta medúza nedostane. To teď mě napadla ještě jedna věc. Že vlastně, když byste seděli na té pláži a nudili se, tak si společně můžete na těch nohách plést copánky.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Ding dong dong ding dong dong ding ding ding dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong

But how can someone win if winning means that someone loses?

0: somebody else. S Kysem za volantem po celé republice.
1: Jukačka na silnice, jak to tam vypadá? D2, 11. kilometr po nehodě, opět dálnice průjezdná, takže objížďka byla zrušena. Bouralo se ale v Mikulově, Vídeňská ulice, Plzeň, Edvarda Beneše a pozor, ještě taky nehoda Dobřeň, což je okres Mělník. Ať už jedete kamkoliv, šťastnou cestu přejeme z Kysu.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
3: Radio Kiss počasí.
4: Nedělní den bude podobný sobotě, takže i v poslední den tohoto týdne čekejme oblačnost s přeháňkami anebo s deštěm. Vítr zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
5: Tak jedem dál, 17. klepe na dveře, s váma i nadále Vítělesák, hezkou sobotu přeju a dáme třeba Medúzu, ale ještě předtím Touch a Not Forever.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

Za Don't Wanna Go Home, to je muzika, která dozněla právě teď na KISSu. A na KISSu budou znít i zásadní pecky, protože na tuhle si určitě pamatujete. Sabrina, Boys, Boys, Boys. A jsme rádi, že jsou tady borci, kteří oživují tyhle ty starý songy a dávají je do nového tanečního hávu. To můžu slíbit, že si dáme za pár minut, tak ještě vydržte, protože dáme si i další víkendový jukebox. Už za chvilku telefon 210 323 323 anebo naše kysácká apka. Dáme Pecho Boys, dáme Makebu a dáme si i v tuhle chvíli Pink. Try.

0: A víkendový jukebox pokračuje, dáme si další. Budu hrát taky na ryby do Brodského. Mně a švagrový Marekovi, psal Michal z Geblov. A mám tady další zkazy, posílali hlasovku i Kuba.
1: Čau, tady Míša.
2: A tady Kuba.
1: Pomáháme tátovi na stavbě a chtěli bychom, jestli bys nám pustil nějakou písničku od Avičiho. Díky, čau.
0: Avičiho jsme hráli před chviličkou, tak aspoň pouštím vzkaz. Pája?
3: Ahoj Víťo, krásnou sobotu ti přeju. Prosím tě, zahrál bys mě tam nějakou pořádnou 90 pro lepší náladu. Dneska je takový divný, unavený den, to já si tím počasím. Tady chvíli prší u nás, chrudně mi chvíli svítí sluníčko. A já jdu vařit oběd na zítra, koprovou omáčku s knedlíkem, aby mě to utíkalo a pro všechny kysáky a kysáčata. A hlavně pro tebe. Jste to nejlepší rádio, Rádio Kiss, a volme doprava. Ahoj, Pája.
0: Děkujeme a ještě Kenny.
4: Čauky, čauky, kysáci, tady Kenny. Chtěl bych dát zahrát pro mě a pro moje kolegy. Jsme teďka přímo v Brně. Stavíme tady jeden krásný krám. Pokládáme podlahu tak, ať nám to jde od ruky a vy se mějte krásně, pište básně a díky moc. A byla by to nějaká pecka, nevím, od skutru. Díky moc, mějte se hezky. Kenny, tak dovelo.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: Jaké jiné rádio probudí český národ tímto hitem? S tuňákem.
2: S tuňákem.
1: Pojď, pome. To je Binec dneska. To budeme hrát každý den tohle nově.
3: Řekli jste, že chcete dno českého éteru? Tak jsem ho vybral.

DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez. Koukám, že užíváte už dovolený, některý v Chorvatsku, někde jste na cestě do Itálie, někdo je třeba na chatě, chalupě, nejenom v Čechách, ale třeba i na Slovensku. A já jsem sliboval jeden hudební bonbon, protože to máme rádi pecky, který známe z našeho mládí. A pokud se zjeví nová verze, tak jsme jedině rádi. A tenhle nesmrtelný hit od Sabriny... Boys. Přišel z verzí roku 2026, tak bychom si ji mohli při sobotě bouchnout, ne? Pojďme na to.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Na telefonu už zdravím Vlastika, ahoj.
2: Nazdár, nazdár, kamaráde.
1: Čau, čau, tak povídej, co jsi vybral, protože vy tam máte nějaký oslavence.
2: No, tak neteřinka Natálka měla teď narozeniny, takže tady sedíme, popíme, grillujeme, je nádherně, je teploučko. No, tak jsme se rozhodli, že zkusíme zavolat a popřát Natálce.
1: Co jsme vybrali za muziku, povídej.
2: Hele, vybrali jsme Ben, Listoval.
1: Jasně. A Svíčili.
2: Přesně, a ještě bychom chtěli pozdravit taky samozřejmě Kavala, že jo, který má dneska narozky.
1: Ano, ten si užívá v Řecku, no. Každý den dává nový storíčko a přesně. Je úplně v pohodě. Je v klidu,
2: jo,
1: užívá
2: je
1: vidět, života.
2: Že se nudí, že nemá co na práci, že nemá co dělat, tak vymýšlí nesmysly a tak.
1: Přesně, přesně. Tak jo, tak zdravíme na oslavu, ať vás to taky trošku pálí, když je to teda Svíčili, za chvilku hraju Bena pro vás a zas někdy, ahoj.
2: Díky, měj se, čau, ahoj.
1: Čau, čau, ještě tady je zkaz od Boba.
3: Ahoj, hrajeme u mamky karty, jsme na návštěvě, na dlouhé cestě a popíjíme, tak ať nám to dali, dík, čau, Bob.
1: Moravu jsme hráli, ještě Indra.
4: Vítěl, Vítěl, prosím tě, zahraj cokoliv, ahoj, kysáci všichni, zahraj cokoliv, ať tady vydržím s tou mojí Indra, Eva a děkuju moc, zahraj cokoliv, díky moc.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Ještě rychlý pohled na silnice, jak tam to vypadá. Pouze 3 dopravní nehody. Začínáme na pražském okruhu 60. km ve směru k D10. Bouralo se taky v Tlumačově nádražní ulici. A nehodu hlásí i Ledečko, což je okres Kutná Hora. Šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Mezi nejnovější přírůstky na streamovací platformě Prima Plus patří napínavá true crime dokumentární série Minuty zločinu. Nový hloubkový pohled na známé zločiny i jejich souvislosti. Podívat se ale můžete i na pořad Ranch. Nové epizody oblíbené kriminálky Kraj a filmové novinky Když se zhasne, což je česká komedie z roku 2025. A nebo také Dream Team s Martinem Hoffmanem. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude podobný sobotě, takže i v poslední den tohoto týdne čekejme oblačnost s přeháňkami a nebo s deštěm. Vítr zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
2: Ty bláho, dneska to utíká úplně neuvěřitelně. Máme 2 minutky po 18. S vámi na KISu Vítě Lesák. Doufám, že užíváte soboty a užijte i další muziku. Masterboy.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

Já mám rád, když to na Kissu šlape, to šlapalo jako blázen. Paul Keen v tuhle chvíli dozněl a vybírat muziku už za chvilku budete vy. Do 19. hodiny stihneme dva víkendový juboxy 210-323-323, telefon do studia a nebo naše apka, tak jdu se tam podívat, co se tam všechno naposílali. Jenom připomínám, maximální dílka zprávy 30 vteřin. Ricky Martin, bude DJ Housecat a v tuhle chvíli i pohodovka od Milou.

0: popojedem, protože nás čeká další víkendový jukebox. Na telefonu už čeká David. Davide, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau, tak povídej, co jsi vybral, komu zahrajem, je to na tobě.
1: Mohl bych poprosit Mystical Magical, prosím.
0: Mystical Magical mám nachystaný, a komu to pošlem?
1: Tak mámě.
0: Jenom mámě, jenom takhle krátce?
1: Ano.
0: OK, tak hrajem pro mámu už za chvíli, měj se hezky, ahoj.
1: Tak jo, tak čau.
0: Čau. A mám tady ještě jeden speciální vzkaz. Je teda psaný, ale výjimečně to teda dáme. Pro slečnu Martinku H. Jednu z našich nejlepších a hlavně prima holku k jejím zítřejším 36. narozeninám a že přeji jen a jen to nejlepší. To poslal Lukáš.

0: uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka Zavolat co nejrychleji do studia. Začínáme už v pondělí na Rádiu Kiss.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně CZ. Puella, Puella, Puella.

0: 16. července u Máchova jezera.
1: Ano, tenhle termín si určitě zapište, 18. července, Máchovo jezero a další Kiss Party. Je nás tam opravdu celá banda, kdybych tady měl všechny jmenovat, tak tady budeme hodně dlouho, nicméně vstupenky i nadále v prodeji, dostanete se na ně přes náš web kiss.cz a důležitý taky zmínit, že pokud byste nemohli dorazit, tak samozřejmě pro vás máme i další termíny a věřím, že budou i podle vašeho gusta, jukněte na náš web kiss.cz. A mám ještě takový jedno malý překvapení, protože 18. července, pro ty z vás, co nepojedete na Máchovo jezero, tak si uděláme takovou soukromou party tady přímo v éteru, jo? Tak jukněte na náš web kiss.cz, za chvilku si dáme pro dnešek taky poslední jukebox, tak jsem zvědat, co vyberete, jestli něco současného nebo něco staršího, těžko říct. Bude Sigala, bude Sam Feld a tohle už jsou Culture Beat a Mr. Wayne. Užívejte sobotní podvečer a pokud to bude s Kissem, budeme jedině rádi.

0: Jukebox. A beru taky vaše apky, konkrétně třeba Fku, ahoj.
1: Ahoj, Vítě, moc si zdravíme, Peskovi hraješ dneska, krásná sobota s tebou, moc ti děkujeme.
0: Děkujem.
1: A jestli by si mohl zahrát Jindříška od Evičky, jedeme na vaší kiss party do Lokte, moc se těšíme. Nějakou pecku, Gluk Revrič třeba nebo tak, nebo co tam bude za kapely, tak něco z toho. Děkujeme, krásnou sobotu všem.
0: Groove coverage si dáme za chvíli, Gareth Girl, a dáme se taky 90. Real McCoy. Maťko!
2: Čaute, kysací, jsme na chate na Liptove a ideme zrovna grillovať. Zahrajte nám nejakú dobrú vypalovačku z 90. rokov, nech sa zabavíme pre maminku, pre sestru, pre našu malú opičku. Ďakujeme!
0: Všetko bude, bude aj DJ Bassliker, protože v sobotu startuje v 19 hodin horečka sobotní noci. Vítě Lesák se balí a zítra odpoledne se na vás opět budu těšit. Mějte se, ahoj!

0: objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Hej, houpařmeni, je to tady zase, jsem rozjetej, jak nevím, prasátko. Starté horečka sobotní noci, 13. červen 2026 a Olaf Masovský Waterman úspěšně za náma. Teď si dáme jeden amen. Quicksilver, ano, DJ Quicksilver, za mě jeden z těch nejlepších producentů, který prostě dokáže dělat fenomenální muziku, tak nám to tady hezky roztancovává a díky za to, že takhle krásně jede ve velkým na Radio Kiss. Takže, pařmení mý milovaný, luxusní, věřte nebo ne, ale dneska to bude stát za to. Horečka sobotní noci, DJ Bassliger, amen, jdem na to.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka

0: Okidoki, pařmeni, tak zase pěkně popojedeme v hudebním provazu na Rádiu Kiss. Ano, horečka sobotní noci a tentokrát nás čeká Mighty Tap Cats, 90-ková záležitost, která se jmenuje Magic Carpet Ride. Arin tin tin, no to jsem vždycky miloval, to byla žravost, to byla fenomenální pecka, která mě vždycky dokázala jako nakopnout hezky. Hlavně ten drive, který to mělo. Takže to si dáme, už teď, na Kissu horečka sobotní noci.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.

0: se trošičku popojedeme v rámci horečky sobotní noci, jak jinak, protože mám rád kvalitní music a v současné době si jdeme dát jednu z věcí, která mi prostě leží v žaludku, kterou já miluji už nějaký 3-4 měsíce. Jakmile se řekne Dimitri Vegas like Mike, tak asi všichni budete vědět, že já jsem na něj jako hrozně ulítlej a miluju je, takže prostě na jakýkoliv akci, kde jsme, i když je to 90-ková akce, tak tam prostě musí znít Machina Time. Takže jedna z těch nejsilnějších věcí, kterou pošlu na svatbu, kterou jsme zažili s Míšou Dinhovou v Uborsku a tam s Tomem Seženichem a Skačkou nevěstou, která byla v 7. měsíci, tak jsme tam pařili i se všema úžasnýma lidma, který tam byli, jak si potřebuji Jaromíra, jeho 3 dcery, jeho paní, všechny holky, který tam s náma pařili, Aničku, skvělou fotografku a Renču, další skvělou fotografku, no byli jste fenomenální. Takže pro vás Machina Time na Radio Kiss, protože tohle je prostě si, to je lepší než 6-7, jdeme na to.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Hey ho, put your hands up for Detroit na Rádio Kiss, horečka sobotní noci. Tak nám to tam hudebně kvasí, hudebně nám to tady řádí, jede nám to do hudebních krásných palic. No a já pro vás mám další skvělý song, který vás doufám obohatí v tom našem vysílání. A je to Aaron Čupa, I'm an Albatross. Napsal si o to tady Tadeášek. Hele, Vašíku, ty nám tady hezky hraješ, mě je 8 let, poslouchám s tatínkem, tatínkem a maminkou a chci ti moc poděkovat za to, že tady hezky povídáš a hezky nám hraješ. Tak mi tam dej Aaron Čupu, prosím tě. Tak dám Aaron Čupu a mám z toho velkou radost. A ještě Skibidi Wapapa, jestli to tam máš, tak já teda dneska udělám výjimku, jo. Já zahraju dvě písničky, protože to je tak krásný vzkaz a mám z něj radost. Takže tu radost musím samozřejmě opětovati a taky zahráti. Na Rádiu Kiss, let's go, here we go, horečka sobotní noci.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio Kiss.

0: Tak jo, máme po 8. večerní, tak a co děti? Už liš, mají si kde hrát, ale někteří šli spát a vy, co jste vydrželi, tak dneska věste, že bude i Bass Machine 326 a tam to pěkně jako obzvláštním. Nicméně teď budeme počítat, jo? Já vás taky naučím. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, trošičku to tam dáme a rozhodně Black Machine, banda, která udělala několik verzí a ten motiv od Black Machine si potom půjčila Jennifer Lopez. Mimochodem J-Lo má teď fantastický snímek na Netflixu, doporučuji všem, je to krásný, jako J-Lo prostě vždycky, jako když někam vleze, tak je to dokonalo sama. Tak jdeme na to!
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: zase popojedeme trošičku v rytmu horečky sobotní noci, jak se sluší a patří. Já mám rád taneční muziku, nejsem na to sám tady a díky za to, že posloucháte Italo Brothers. It's radio hardcore, ready to dance. Mu zase naspívá lepší než originál, že jo? Ne, no tak na to úplně nemám. Radio Hardcore dáme, budou i Mauro Picotto z Itálie, chtěli se komodíčko dáme, Maura Picotta, Lukinovi, Fáňovi, Tomíkovi, Cáňovi, Lukimu velkýmu, Luce. Takže posíláme pravidelný, taky z Dendovi Golíkovi bych chtěl zahrát song a určitě všem, kteří mají rádi kvalitní Italo Dance Music, na kterou se rád zaměřím a kterou vám tady hodně rád vysvítím. Takže Italo Brothers, ne jste underground, a potom ale Radio Hardcore, což je vlastně třetí řadovka, kterou potom vydali. Těch singlů měli opravdu hodně a jeden čas jsme hrávali i od rána do večera na Kissu. Jdeme na to!
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.

0: který prostě dodává spoustu sex appealu a zároveň muziky do těch světových hitparád. Aktuální Fate je tady, za chvilku jsme u Ačka, bude Armin van Buuren a z 90. Sonic Dream Collective, Oh Baby All. To bude pro Dominiku na Kisu, budeme hráči.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Jo, kdybychom tak měli 5 more hours ještě do konce dnešní horečky sobotní noci a Bass Machine, který dneska otevře po 326. své brány, ale už máme jenom 3 hodiny. Ovšem, 5 more hours bude song, který nám teď bude hrát. A taky si dáme za chvilku Blimchen, Herz an Herz. Já mám rád německý texty a Blimchen aka Jasmin Wagner, ta tomu vždycky dodala jako spoustu energie. Takže na to se můžete těšit, bude to i pro Pavla, který grilluje, taky Jardu, který dělá řízky, a ještě hrajeme pro Sonice, ne tu naší pro Ede, ale pro všechny Soničky, který mají zdárný poprsí, no tak ono to vlastně pro naší Soničku bude. Tak jo, to vám všechno posílá Bejslikr na Kisu.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

Hlášťka sobotní noci. Nové i starší hity z diskoték. Každou sobotu večer. Horečka sobotní noci na Rádiu Kiss.

0: A přesně ty, co posloucháš Horečku sobotnici, tak seš tady správně. Ano, vážím si každýho kysáka, který nalazuje tuhle tu vlnu a poslouchá. Čtu na nejrůznějších forech, že vás to baví. Chci moc poděkovat za to, že mě držíte už přes 20 let, kdy tady jedu. A proto bych vám všem chtěl teď zahrát Tarari and Tarara a Penjiči Duck 1, 2, 3. Super. Jsem super zklamaný, protože Gigi de Agustino, pardon, měl hrát 5. června v Linci. Koncert byl zrušen. Že já blbne do Grácu nebo do Vídně, když tam byl v únoru na 360. No jo, tak třeba se toho Agustina ještě někdy dočkám. Já mám vždycky smůlu, koupím si lístky na Gabry Ponteho, ten to zruší. Koupím si lístky na Gigi de Agustino, ten to zruší. Letos jsem si koupil lístky na Tomorrowland. Tak co, zruší ho?
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: něco hezkého sbíráme. Znám i lidi, kteří třeba sbírají zrcadla, ptají se potom na tu otázečku. Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je na tom světě nejkrásnější. Solid Bass. A jak si zahrát Solid Bass pro Tomáše Hromádku, protože Tomáše, tak mu to někdo DJ Energizer, tak mu to někdo vyřiďte. Já ho potkal na afterparty po 90s Explosion a měl jsem tu čest s ním vyfotit. Za mě je to velký king a já mám hrozně rád. A on si tam vlastně za mnou přišel a objednal si Solid Bass. Takže já mu to pošlu i takhle v éteru Rádia Kiss. Pro DJ Energizera, Tomáše Hromádku, Olivera Šimka a všechny tyhle ty kluky, který sice nevidí na svět, ale mají ten svět o to krásnější a musím říct, že kluci, opravdu já vám fandím, máte můj obrovský obdiv a jsem tady pro vás, protože vy jste fenoméni, kluci. Takže Solid Bass na Kissu pro vás.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Jo, stále, Horečka Sobotní noci, stále DJ Bassliker, to je ten pán, co je ukecanej, co tady furt něco musí mlít, takže doufám, že vám to úplně nevadí, ale já si to tady strašně užívám společně s váma a děkuju za to, že mi tady dáváte ten prostor na KISSu. Teď ale WWO Scooter, Ray from Outer Space, Scootři oznámili obrovský dvě halovky, největší haly v Německu na příští rok, který vlastně ponesou název turné pro další štaci Ray from Outer Space. Já hrozně faním, mám z toho obrovskou radost, že HP Baxter s klukama takhle prostě dovádí a likvidou, co vlastně můžou. Takže to je moc hezký a doufám, že je to zase stále posune někam dál. Na rádiu KISS Fell in Love with an Alien vlastně původně. No a v současné době vám dám tu krásnou, luxusní verzičku o těch Scooterů. Let's go!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio KISS.
3: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Doufám, že jste rozhodli stále ladit horečku sobotní noci, že mi nedáte košem, protože to by mi opravdu bylo líto a asi bych to nerozchodil. Ale teď si jdeme dát Scottyho. To je mladík taky, který jeden čas měl 170 kg, pak pohubnul a v současné době je na 90. Neuvěřitelná proměna, možná by do toho pořadu ho mohl někdo přihlásit tenkrát, ale já jsem rád, že tyhle DJové na sobě makají, protože vlastně ten noční život, kdy jako pijou, kouří, jí potom na benzínkách ve 2, ve 3, ve 4 ráno, no tak to úplně není zdravý. Tak jsem rád, že Scotty to vzal za tu správnou ruku. Teď Black Pearl a za chvilku Karma. Chorvati, jo. Gasam já tvoje jediná, pre všetkých, který letos jedu do Chorvatska, napsal mi tady Dominik, pre těba. Hej, aj na Slovensko, tam krásně, Nitra okolí, tam je se mi líbí.
1: Horečka sobotní noci. Rádio Kiss.

0: Tak co, už odpočítáváte hodinku do Bass Machineu, já věřím, že ano, no a proto si dáme tři šesky, 666 pro mý kámoše z Mikulova, pro celou rodinku, pro celou familii, na kterou rád vzpomínám, od Domči přes Davida, přes Domči, tačku a mamku a vlastně dvojče Domči, zdravíme i celou rodinu, která tam prostě s náma jela, oni budou vědět a vím, že miluju 666 a ty 666sátky prostě musím zahrát na kysu. A taky to poletí pro Teresku do Itálie, ona vždycky poslouchá a říkala, hele, zahraj mi tam něco, jo, takže zdravíme do Itálie Teresku a budeme jí tam posílat tři šesky. Paradox!
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní

0: Já mám radost toho vždycky, když dostávám vzkazy od vás, těch kysáků, a jsou většinou pozitivní. Sem tam mi někdo napíšete, že jako bych měl trošku přitvrdit, ale je pravda, že base machine jako to sypu a musím taky myslet na všechny ty benzínky, kde nás posloucháte, abych vás jako neodkrouhnul. Ale teď si dáme Pufendorf, tady napsala Miluna. Hele, miluju Ramona Zenkra, Pufendorfa, kvůli němu jsem si koupila lísky do O2 Areny, takže každopádně teď mi to tam nasypej, Vašíku. Call me now. Kdybyste chtěli něco zahrát od Vašíka, DJ Baselicker, Instagram, The Baselicker, let's go!
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss. Call.

Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na rádiu Kiss.

0: Eternity, For Eternity, to je single, který prostě já miluju, který sype, který tady je prostě pro vás. Já miluju tenhle ten hudební sound a zásadní hudební novinku, kterou vám ještě dneska jako naklopím v tom éteru kysáckým a děkuju za to, že mi dáváte prostor, že posloucháte Horečku sobotní noce, že ještě vydržíte až do konce a pak i na ten Bass Machine s DJem Basicem. Come on!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Ano, a ještě jeden takový ten komerčnější singlíček vám tady zašpiním do našeho DAB plus vysílání, anebo prostě všude tam, kde jelete přes FM-ko, Radio Kiss, David Guetta, Showtek, Wasi, Bad. Miluji špatnost a tenhle ten single je tak dobrý, je tak špatný, až je dokonalý. Ne, on byl nejlepší, za mě nejlepší hit od Davida Guetty a Showtek, takže ten si dáme, bude i Martin Garrix a nějaká ta hezká jako pohodovka pro vás všechny na Radio Kiss. Takže zvířata, kysáci, laďte in the house a za chviličku Bass Machine 326.
1: Horečka sobotní noci. Radio Kiss.

0: OK, everybody! Mí milí pazmeni, startuje nám Bass Machine s číslem 326. 325 byla minulé, dneska 326. Doufám, že v tom guláši budeme pokračovat a dáme si ten Radio Kiss tak, jak se sluší a patří. A minule Ludvánek Soukupu chválil playlist. Já ho chci pozdravit už na začátku, mám z toho velkou radost, že se ti to líbilo. A rozhodně chci říct jednu důležitou věc, že i vy můžete být součástí Bass Machine a psát mi o hity, které jsme třeba dlouho nehráli a že byste je chtěli mít na place v playlistu. Tak já se budu snažit, abych vám dělal radost i pro dnešek, i pro sobotu 13. června. Všem Antonínům, Toníčkům přejeme všechno nejlepší, protože samozřejmě tady jako máte svoje meniny a už to bude končit pomaličku ten den. Tak a zítra se pojáme na 14. června, no, tak si vůbec nevybavu, kdo zítra budeme, co máte. Nevadí! Tak jo, Basic vám poradí, ladíte správně, ladíte Kiss, ladíte Bass Machine, těžkotonážní, palební, hustej speciál, Hands Up, Old School, Hardstyle, nový věci, starý věci, dneska zase pěkně podle vás, podle přáníček, který mi píšete na Instagram DJ Basic, The Bass Licker, takže budu dělat radost, hej ho!
1: Bass Machine, Kiss, Radio Kiss.

Are we gonna play house tonight or what?

Everybody, Bass Machine 326 jede dupem, to tady asi tak jako prožívám interprety, který jsme letošním roce viděli, ať už to byl Mike ze 666, nebo to byly další velké hvězdy v Ostravě. Letos zažijeme třeba Groove Coverage na Lokti společně s Erotic a s Kosmonovou, takže na to se tak jako dneska zaměřuju, ale samozřejmě jedeme i na vaše přáníčka, chtějme se nějaký reflexy, Ubab nebo Babadeng, sakra, to byly hity, Babadeng, to byly špindírové, ale úplně skvělý. Takže Bass Machine samozřejmě dneska na rubu to, co máte rádi, ať to jede podle vašeho gusta, protože já mám rád, když to jede, jede, jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka, hej, hej, hej.

další Bass Machine 326. Doufám, že jste si plnohodnotně tady vychutnali tyhle ty hitíčky a máte to rádi a spokojeně jste si dupali do rytmu, protože o tom by to mělo být. Takže já chci moc poděkovat, mám z toho takový jako husí kůži, vždycky mě to natchne, nahodí mě to a věřím, že vy jste na to úplně stejně, takže budeme se nahazovat společně, užívat si tady na Rádiu Kiss a zase příště hodinovka Hands Upu na Kissu. Let's go!

Kiss Machine. Kiss Radio Kiss. To nejlepší. Od 90. let. Kiss Radio Kiss. Be happy.

0: Těší se Patrik,
1: Míša,
0: Roman,
2: DJ Baselicker,
1: Lenka,
3: Honza,
4: Tendy,
1: Soňa.
5: Kiss Party Live!
6: Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: nejlepší
1: od 90. let.
0: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute...